Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz.

Nord Music. Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hasičům se podařilo lokalizovat požár v Českém Švýcarsku. Podle posledních zpráv se plameny nadále nešíří a šířit nebudou. Plochu požáru se navíc podařilo snížit na zhruba pětinu z původních 100 hektarů. Pokud všechno půjde podle plánu, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. Zdravotníci registrují další možné nakažené hantavirem, potenciálně smrtelným onemocněním, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Všechny pacienty spojuje plavba na výletní lodi poblíž Kapverdských ostrovů. Zatím dva z nich, pocházející z Nizozemska, viru podlehly. Kruh se uzavřel, Roman Červenka je opět nejlepším hráčem uplynulé hokejové sezóny. Opora pardubického Dynama převzala trofej po dlouhých 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Most znovu hledá srdcaře města. Srdcařem se může stát každý, kdo svým přístupem energií nebo činy pozitivně ovlivňuje život ve městě, ať už jde o pomoc seniorům, podporu sportovců, kulturní aktivity nebo jakoukoliv jinou činnost, která dělá most lepším místem k životu. Vaše návrhy už můžete posílat. Stačí uvést jméno nominovaného, kategorii, důvod nominace a kontaktní údaje, a to i na sebe. V červnu se pak ve veřejném hlasování rozhodne, kdo titul srdcař mostu získá. Na severu Čech bude dnes zataženo až oblačno, můžou se objevit i lokální přehánky, no a teploty 15 až 12 stupňů Celsia.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty, přejeme krásné ráno, Jasmin.
2: Krásné ráno.
1: David.
3: Ahoj.
2: A Michal.
1: Já se tady směju, škoda, že to nemůžete vidět.
3: Je levitující balónek.
1: Jak to vysvětlit? Jasmin, my k mým narozeninám, což je už nějakou chvilku zpátky, tady nafoukla asi 10 balónků. Jeden tady zůstal, růžovej, a on tady levituje normálně nad výdechem topení, jo? A já nevím, jak to je možný.
3: Já jsem si myslel, že když to popíšeš, že to nebude znít tak zajímavě.
2: No zkrátka, umíme se pobavit při úterním ránu.
1: Tak doufáme, že i atmosféra taková, jaká je u nás, je u vás. Přejeme krásné ráno všem, kdo jste si nás naladil. Rosé, Bruno Mars a Pate, tím začínáme. Hezké ráno, to je neuvěřitelný. Hit Radio

0: takhle zní vaše úterní ráno. Rose, Bruno Mars a Paté. Na Hit Rádiu v 6.06.
1: Za chviličku nás klasicky čeká minuta šampionů. Chceme vědět, jak se máte, jak vstáváte, co dělá celý Česko. Takže po vás budeme chtít tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a co děláte. Nicméně já se ještě teďka nemůžu přestat smát.
2: Co se stalo?
1: Kvůli tomu, co se mi stalo před hodinou. Já nevím, jak se stávalo vám, to mi pak řekněte, jo, ale já jsem prostě vstala, zvonil mi budík a znáte takový to, jak si přeležíte ty ruce. Jak takový ty mrtvolný ruce pak máte, necítíte je, nemůžete je ovládat, chodíte jak T-Rex, prostě trup se vám hejbe, ale ruce nefungujou. A já jsem nedokázala vypnout ten budík, protože jsem měla ty ruce úplně jalový, prostě nešlo to. Pak jsem to nějak zvládla, že jsem to vzala takhle jak hrabičkama, jak kdybych byla nemohoucí, fakt to jako nešlo. A když jsem se k tomu telefonu dobelhala bez těch končetin, který by nějak fungovaly, tak jsem ještě spadla z postele. Takže můj Kuba měl úžasný probuzení. Já tam byla, jak kdyby se mi zrovna něco stalo, do toho teda ten rámus od toho budíku, který nešel vypnout, pak tam žduchnu na zem.
0: Jasně.
1: To bylo šílený.
0: Ty si mi připomněla, mi se tohle stalo, že jsem se takhle přeležel nějak ve spánku nohy a chtěl jsem normálně vstát a když jsem jako ty nohy přehodil z postele, dal jsem si je na zem, tak jsem si zase lehnul, jo. To bylo tohle, ale jestli jsi teda měla takovýhle brutální ráno, nebo spíš brutální ráno pro tvýho kluka, tak já jsem měl takovýhle brutální ráno pro moji dívku, protože já jsem si bral kalhoty, který jsem měl na sebe včera a já mám klíče od auta v kapse, jo, já je vlastně nevyndávám. No. A teďka já jsem je nějak sebral a ty klíče vypadly na zem a podle mě jsem neprobudil jenom jako jí, což jako bylo vidět, ale jako všechny v perimetru třeba jednoho kilometru. To byla strašná rána, co David?
3: Jsem úplně v šoku, co vám se stihne jako udát předtím, než přijete do rádia. Prostě ráno vstanu, vypnu budík, umyju si zuby a jsem tady prostě.
0: Dobře, tak třeba bude mít někdo lepší historku než ty, Davide, takhle z rána. Tak nám budete napsat, jak říkala Jasmin, jak se jmenujete, odkud jste, co právě teď děláte, nebo co se vám ráno stalo. 777 937 777, to je číslo k nám. Budeme SMSky, zprávy přes WhatsApp a tohle je další muzika. Kurt Nielsen. She's

0: So High. Tohle je Kurt Nielsen, taky úterní hit rádio chvíli před 6:15. Přejeme krásné ráno. Tak jaké máme ráno my dvě se Smin, to víte. Probudili jsme všechny v perimetru 10 kilometrů naším vstáváním. David byl v pohodě. Jak to vypadá u vás? Startuje minuta šampionů teď.
1: Lenka po téměř 2 měsících opět v práci po noční a jde to.
0: Mára přepeře, jede do práce a prýmá díky nám skvělé ráno. Děkujeme.
1: David Žacler dneska pohoda, jede s dcerou do školy a druhá dcerka má volno.
0: Simona Hradec jde s bráchou do školky a pak rovnou na praxe, studuje kuchaře.
1: Michal Libosváry u Domažlic jede do Plzně na operační středisko policie.
0: Petra Svoboda nad Úpou, její manžel Honza má dnes 45. narozky, tak mu přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší. Jana Kladno, ta veze děti do školy.
0: Lucka Žíželice má radost, že konečně pršelo a všude to krásně voní.
1: To jo. Eliška z Liberce má dneska velký den, čekají zkouška v autoškole, tak držíme pěsti.
0: Zdraví Martinka, která, jo, jede do Motola. Tak Kača Olomouc, Drahoušci, dnes jsem vstávala parádně, pracuji a levituji. Víš, co mi přijde vtipný, Jasmin? My jsme se do té SMSky, já to prozradím, my jsme se do té zprávy trošku zapotali, už když jsme to tady četli předtím, než jsme šli do vstupu. A co se stalo?
1: A stane se to znova.
0: Stane se to znova. Takže to bylo, počkej, Eliška z Liberce má dnes velký den, čeká jí zkouška v autoškole a zdraví Martinka, která jede do Motola, je to možný?
1: Já si myslím, no,
0: já bych možná, já bych asi to, takhle, no. Alvaro Soler, tady je nachystanej. Tak jdeme hrát.
1: Děkujeme za zprávy, jste boží.
0: Jste boží, děkujeme, že to ráno trávíte s náma, že to ráno začínáte s náma. Tak pojďme na to, Alvaro Soler, 6:14, hit rádio, hezké ráno.

0: 6.19, Tiesto, Ava Max, tohle je úterní Hit Radio, krásné ránko vám všem. Před malou chvílí tady byla minuta šampionů, kam píšete, jaké máte ráno, co děláte, no a ještě tady dorazila jedna zpráva od Very, je podepsaná jako Very. Moje dcera dnes dělá češtinu, maturitu, držte palce. A to je vlastně fakt, protože dneska pokračují maturitní testy a na řadě je literatura. Což je vlastně, když na to vzpomenu, takový velký vzpomínání na to, co kdo napsal v nějaký debce v 19. nebo 13. století. Takový je můj názor na literaturu, omlouvám se. Jak to máte vy s češtinou, nebo jak jste to měli vy?
1: Já jsem češtinu vždycky milovala, takže zrovna maturita z češtiny, ať to byly jako didakťáky, anebo přesně literatura, tak to já jsem si velice užívala. Nepamatuju si nic podle mě, ale tehdy jsem to prošla krásně a dokonce mě to i bavilo, musím říct.
0: Jakože tě bavila literatura?
1: A i čeština obecně, já se v tom vyžívala.
0: Nekecej, tak to já jsem měl vždycky literaturu, ona už učitelka věděla, vždycky, když jsem přišel na řadu a zkoušení a z literatury a knejp, říkám, asi není to třeba, jo, takže za pět, ale pozor, pak byla mluvnice, to jsem měl vždycky za jedna, jo, takže vlastně já měl po každý na vysvědčení trojku, protože já vždycky říkám učitelce, víte, jakoby chápu, že je potřeba znát nějakou historii, ale já radši budu umět pořádně česky, protože to se mi bude hodit víc v životě. A ona vždycky...
2: Jsi si říkal, že bychom si tady mohli udělat takový krátký kvíz otázek na literaturu, vytvořený umělou inteligencí.
0: Hrajete s Jasmin, vy dva Davide. Jo, dobře, ale můžu se zkusit zapojit.
2: Ne, tohle pokud nebudeš vědět, tak tady nemáš co dělat. Který literární směr je typický důrazem na city, individualitu a přírodu? Za A, realismus, naturalismus, romantismus nebo klasicismus?
0: Tak asi naturalismus, ne? Jako naturisti, příroda, to bych asi
2: city,
0: jako...
2: City, individualita a příroda.
1: City, romantismus.
2: Ano, je to romantismus.
0: City. Romantismus.
2: Takže 1-0. Tak...
0: Dobře, tak co tam máš dál?
2: Michal si vyhrnuje rukávy, jdeme na to. Druhá otázka. Kdo je autorem díla Máj? Za A, Karel Jaromír Erben, za B, Karel Hynek Mácha, ano. Za C, Božena Němcová, nebo za D, Jan Neruda?
0: Zařeží Němcová. Tak Mácha, že jo?
2: Je to Mácha. Tak dobře, dejme tomu 1-1. Poslední rozstřelová otázka.
1: Jak 1-1, já to měla dobře taky.
0: No, ale ty jsi to vyhrál.
2: Pro tu soutěž. Takže jak se nazývá vypravěč, který vystupuje v příběhu jako já? Za A, R-forma. Za B, Ich-forma. Za C, vševědoucí vypravěč. A nebo za D, nezúčastněný vypravěč.
1: Ich-forma.
2: Tak to uzavřeme remízou 2-2.
0: No, tak vidíte tak to. Tak
1: je to 3-2, ale dobře.
0: Tak kolik jste měli bodů, vy kdo s náma hrajete? Cože? Hele, jaký i se píše? Yeah. Takhle, držíme vám palce dneska u maturity. Zvládněte to, to dáte. A když tak v září je taky termín, no.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
6: Vínečko, pohoda.
5: A slimáci jsou taky fuč.
6: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
5: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 000. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte překážku v provozu u Lovosic na silnici 15 na Litoměřicku, leží na silnici sražená srna, projedete se zvýšenou opatrností.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu. Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.

0: 6 hodin 32 minut. Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Hezké ráno. Michal, Jasmina, David s vámi. A David pro nás nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. Američané se začínají odklánět od Donalda Trumpa. Podle posledních průzkumů odmítají hned 2/3 americké populace jeho řízení ekonomiky. Většina z nich důvěřuje demokratům, vůbec poprvé za posledních 16 let. Fanoušci cyklistiky už se nemohou dočkat konce pracovního týdne, startuje totiž legendární závod Giro d'Italia. Na programu je letos už 109. ročník, který potrvá až do konce května. Startovat se tentokrát bude v Bulharsku.
3: Jak je ten závod dlouhej? Protože já si to nedokážu představit, já jsem ujela maximálně 100 km v životě na kole. A jakože...
2: Počkej, 100 km celkem nebo na jeden zásah?
3: Na jeden zásah.
2: Motorka se nepočítá, jo. Hele, ten závod je dlouhej letos 3400 66 kilometrů. Cyklistům na to bude stačit 21 etap. Takže v průměru ujedou za den 165 kilometrů.
0: To je neuvěřitelný. Já jsem si to tady pro představu tak nějak daleko porovnat a je to jako, kdybychom jeli z Prahy a do Brna a zpátky 9x na kole.
2: A to nechceš.
3: To nechceš.
2: No, občas stačí jednou.
0: V jakém směru teďka?

0: Za 5 minut, 6:45, přejeme vám fantastické ráno s Hitrádiem.
1: Možná se vám někdy stala následující situace, asi spíš teda, že nám, že si oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince, že mě čeká jeden rozhovor, tak jsem si chtěla koupit nějaký hezký tričko, jo. A zalíbil se mi tam nějaký topík. A byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu. Já jsem myslela, že se rozbrečím. Za prvý extrémní horko, visela jsem hlavou dolů, nemohla jsem to přes sebe prostě sundat, svlíknout. Málem jsem vypadla tam z té kabinky. Ještě ten trapný pocit, že jako ty se chceš jít někoho zeptat, jestli ti s tím pomůže, ale nevyjdeš tam na tu chodbu a nezeptáš se, prosím vás, můžete mě vyvlíknout, protože vypadáš už v tu chvíli úplně strašně.
0: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
1: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
2: nesmíš holky mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
0: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
1: No, no tak vám by se to určitě taky vstávalo, kdybyste měli tyhle ty typy topů.
0: My to máme trošku jiný, si myslím, možná můžu mluvit za Davida, než největší peklo je zkoušet si kalhoty, teda převlíkací kabince. Protože když tam jsme sami, jo, když tam nemáme, když už teda se vydáme, jo, si něco koupit, tak teďka si samozřejmě vezmeme tu velikost, kterou si myslíme, že máme, jo. Takže já si jdu pro to 32, 34. Teďka si to jako teďka se musíš slíknout z těch kalhot, boty sundat, že jo, nandat, ještě s botama, abys viděla, jak to třeba jde a zjistí, že jsou jako malý. Takže musíš se zase oblíknout a jít zase přes celý krám tam a zpátky. Takže já bych chtěl poděkovat vám, ženám, všem přítelkyním a manželkám, který s náma chodíte, protože nám jako usnadníte hrozně, hrozně tu práci, jo?
2: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
0: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu. To je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
10: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hitrádio Nord Music.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
14: Hit Radio.
15: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Fogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
16: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v severních Čechách panují ideální podmínky pro jízdu na cestách, silnice jsou suché, teploty se pohybují nejčastěji okolo 13 stupňů Celsia.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle zbožňuju, snad i vás to baví. David Guetta tedy svým Stones and I, Gone na Hit Radio v 6.53 hezké ráno. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy babička nebo děda nějakou vtipnou SMSku. Pokud jo, tak nám ji pošlete na web Hit Radio a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu, dohromady 4 telefony a navíc každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je ta týdenní hlavní krásná výhra, kterou každý týden jeden z vás získá a mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru, karty Surikarty, takže nám napište na web Hit Radio nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaši prarodiče, ať můžete vyhrávat. Tu další denní výhru vyhrála tentokrát Kateřina, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. Nicméně nám napsala, babička po mně chtěla telefonní číslo do nemocnice a když jsem jí ho poslala, tak mi přišla odpověď, psáno tak, jak slyšíte, thank you very much.
0: Moderní babička.
1: Moderní babička, přesně, to se mi líbí.
0: Moderní babička, no tak zpráva od moderní babičky vyhrála tuhle denní výhru. Samozřejmě je stále, jak bylo řečeno, v té hře o hlavní výhru a to je nákup za 10 000 korun v Tesku a smartfony pro celou rodinu. Detaily na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Zase lítáš v oblací?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: It's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě víc, cenové stropy totiž v úterý opět porostou, a to především u benzínu, jehož nejvyšší cena oproti pondělku stoupne o 40 haléřů. Nejvyšší povolená cena nafty se pak zvýší jen o 4 haléře. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu, rozhodla o tom minulý týden vláda. Od příštího roku už zase budeme dostávat účtenky, vláda totiž schválila návrat elektronické evidence tržeb, a to od 1. ledna. Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejného rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Cílem je údajně narovnat podnikatelské prostředí. Fanoušci fotbalu mají před sebou další velký den, na programu je odveta letošního semifinále Ligy mistrů. Londýnský Arsenal změří síly s Atletikem Madrid. Připomínám, že úvodní duel skončil nerozhodně 1-1. Utkání o finále milionářské soutěže startuje ve 21 hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách Nova Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Do ulic Děčína se vrací autobusová linka číslo 216, která doveze návštěvníky pohodlně až k branám zoologické zahrady. Medvědí minibus stejně jako v předchozích letech nabídne možnost zaparkovat auto ve městě a nechat se dovést do zoo a zpět. Linka bude v provozu o víkendech a svátcích během května, června a září. O prázdninách pak bude jezdit každý den. Řidiči mohou auta zdarma odstavit na několika neplacených parkovištích ve městě. Jízdní řád najdete na webu dopravního podniku. Na Ústecku bude dnes většinou zataženo až oblačno, mohou se objevit i lokální přehánky a teploty 15 až 12 stupňů Celsia.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi, dokázal jsi to, jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné ránko.
4: Hezký úterý vám přejeme.
14: Snídaní šampionů.
13: Minuta po 7, Michal, Jasmin, David, to jsme my tři, hezké ráno ještě jednou.
15: Ahoj.
13: Ahoj, no a už v této hodině o 7:30 v rychlé pice budete soutěžit s hotelem rezidence Vogelsang, víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, a to všechno za 10 tisíc.
4: Tak na to se těšte, to si dáme, jak říkal Michal, krátce po 7:30 a za chviličku se podíváme na nějaký slovíčka, který všichni říkáme špatně, skoro všichni.
13: Počkejme na to, Sia, Chandelier, Robin Schulz a Fastboy.

0: Robin Schulz, Fastboy. 8 minut po 7. přejeme fantastické ráno.
1: Existuje spousta slov, který všichni vyslovujeme špatně, nebo skoro všichni, a možná vás některý z nich překvapí. Přivedla mě na to myšlenka, že když jsem tady vysílala sama nějaký víkend, tak mě poslouchal přítel a naopak mě pochválil, jo. On říkal, ty kráso, chlapi, to oceni, ty si správně řekla Lamborghini. A říkám, jak bych to jako měla říkat. A on, no všichni říkají Lamborghini a to je špatně. A já jsem pak začala hledat takovýhle další slova, jo. Tak třeba italský předkrm. Co myslíte, je správně bruschetta nebo bruschetta?
0: Tak samozřejmě, že tady pro nás Čechy je to správně bruschetta.
1: Ale ano, je to bruschetta.
0: Tak co tam máme dál?
1: Těstoviny, tagliatelle, nejsou to tagliatelle.
2: Víme, jak to je to správně teda?
1: Tagliatelle.
0: Tagliatelle.
1: Bez
0: Já teda tady s těma těstovinama mám velký problém. Já si od jistý doby dávám jenom pappardelle nebo penne, protože tyhle těstoviny se vyslovují stejně, jako se píšou.
1: Tak dobrý.
0: Tam to je v klidu.
1: Zůstaneme u jídla, jo. Sladká brazilská svačinka, taková osvěžující, miluju to. Asaj nebo asají bowl a ne akaj. Někdo říká acai bowl, tak je to acai, acai.
2: Tak to jsem ještě nikdy neslyšel, takže to jsem nemohl vyslovit špatně.
1: Tak to si dejte někde, jestli pojedete někam na dovču v nutnost, výborný, no. Nebo i v Čechách to dělají, v nějakých reštikách. Co byste řekli slovo Adidas? Jak je to správně, podle
0: no,
1: vás?
0: Jako tři
1: je to Adidas?
0: No, je tři proužky, ne? Nebo...
2: Tak jako jestli to není Adidas, tak to bylo hodně velký game changer.
0: Tak co by to mělo být?
1: Ne, jako je to Adidas, ale je to Adidas. Máte dát důraz na tu druhou slabiku.
0: Adidas.
1: Ale to
0: je to
1: ono.
0: Divný, je to divný. To je třeba jako Madonna, je správně Medana.
1: Medana. A to jsou přesně věci. Máš taky Nike, že jo, máš Nike, ale ty víš, že se to takhle vyslovuje, ale nebudeš to říkat, protože jak to jakoby kolektivně všichni neví, tak ty bys byl za toho joudu, co to no, říká jasně. Jakoby najednou divně.
0: Jo, přišla jsem ráno tady do studia a řekla nám, hele, já mám nový Nike, aby si řekl, tak to je úplně...
1: Úplná kráva, no, tak jo. A pak tady ještě Porsche, jo, to my Češi říkáme skoro ze všech jako národů jediný správně. Všichni říkají Porsche špatně, ale je to opravdu Porsche, takže tady si můžeme jako poklepat na rameno, že to říkáme dobře.
0: Tak. Nevím, já jména a značky tady těch drahých aut nevyslovuju, protože na to mám peníze.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, tak Lamborghini, Porsche.
0: Hele, řekni, že hele, Škodovka, Škoda, to se vyslovuje normálně, ne?
2: Skoda.
1: Skoda. Today, tomorrow. Dejte vědět, co vy vyslovujete špatně, nebo v čem vás kdo opravil, nebo vy někoho, jakou máte zkušenost, zkrátka.
0: Já jsem tady ještě k tomu našel, člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suteréně, nebo není v dobré konvici. Protože je zde veliké risotto, že to skončí Fiatem. Každý se tváří jako suvenýr, ale vrátí se mu to jako bumerang. Tak pojďte nám napsat, jak říkala Jasmin, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to napište SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp, jaké slovíčko, nebo jaká slovíčka vám dělají problém, co třeba vyslovujete špatně, nebo co vám opravdu trhá uši, třeba vy v pohostinství. Čekáme na zprávy.

0: Natálie Imbruglie, Torn. Na Hit Rádiu 2 minuty po 7:45 a vy nás bavíte, lidi. Vy nás bavíte, pro vás, kdo jste se předal až teď, řešili jsme slova, která celý život říkáme špatně. Ptali jsme se vás, jestli je něco, co říkáte blbě, nebo co vás eventuálně tahá za uši, když někdo řekne.
1: Tak začneme tím, co někoho tahá za uši, třeba Vaška. Ahoj, mě rve uši, když někdo místo jo řekne ju. To bych ho praštil.
0: To je pravda, no.
2: Takový oplzlý, jako až skoro.
0: Ju.
1: Taky jako, no, přidrzlý. Ju.
0: Martin píše, dobrý den, často slyším anglické slovo event vyslovovat jako event. To je ale špatně. Správně event s důrazem na druhou slabiku. Hezký den.
1: Jarka. Co je? Co byste tady chtěli?
0: No, protože já jsem se tomu smál, protože já, i když jakoby vím, že to je event, tak říkám event.
1: Jarka, mému bratrovi je 60 a odmala říká forbal. Je to neskutečný, už na pořád to bude forbal. Teď co to mě má být, jestli fotbal nebo florbal?
0: Nebo,
1: asi florbal. Nebo
2: něco mezi, mezi, no.
0: Něco mezi, no. Nebo normálně hokejku a
2: třeba jenom zná nějaký sport, který my neznáme, no.
0: Píše Peťa taky, trhá mi uši, když někdo pěstuje zvířata, místo chová, což mimochodem používají i v televizi. Krásný den všem chovatelům a pěstitelům.
1: To je fakt. Ahoj, s tou italštinou má problém spousta lidí. Například značka Kiko, každý říká Chico, ale Italové říkají Kiko. Nebo španělská šunka jamón, čte chamon a slyšela jsem často šamón.
0: Co máš? Já jsem dal 20 dega toho šamónu tady. A nebo víte co, dejte mi to celý a dvakrát. Šamón. Jinak mě by se zajímalo, jak jsi přečetla tu značku Kiko,
1: no.
0: Což vyslovujem Chico. Ty jsi to tak přečetla, protože jsi to věděla, anebo?
1: Tak já, je to móda, to znám, to nevyslovujeme Chico, právě, jo, no, Češi to vyslovují Chico.
0: Ano. Kiko, dobře.
2: Chico.
0: Cože?
2: Čeko to vyslovuju v Česku.
0: Čeko. A taky Marťa, ahojda, tak mě tahá za uši, když někdo řekne, že by si dal gnoči. Správně je ňoky.
1: Ňoky. No. Vy máte, kluci, něco takového vlastně?
0: Já říkám všechno špatně, takže...
2: Mě říkal nedávno jeden známý, že si jede dát do jednoho fast foodu kvesadilu. Což nemusíme být úplně velký španěláci, aby jsme věděli, že je to teda quesadilla, no.
1: Ale tady je vždycky špatně, jakože buď teda ti někdo řekne quesadilla nebo quesadilla, prostě je tam je, dvě l jsou je.
0: Ale já jsem takhle v pekárně jednou ráno jsem si vzpomněl a tam paní přímo říká, jak si dám jeden croissant. Tak jako, je to croissant, ne?
1: Croissant.
0: A ještě tady máme...
2: Přesně, když to řekneš takhle, tak jsi za totálního vlce, že jo? Když přijdeš do kavárny a dáš si croissant.
1: A tak můžeš říct prostě croissant a ne croissant, že jo?
0: Pojďme ještě na hlasovku od Verči.
3: Ahoj, já strašně ráda říkám místo puzzle puclíky. Já nevím, jestli říkáte puzzle nebo puclíky, ale já miluji prostě puclíky. Pojďte, jdeme skládat puclíky. Kámoš z Prahy to úplně nesnáší. Mějte se krásně, jste skvělí, ahoj.
0: Tak pucle, jako, dobrý. Co nesnáším, když někdo řekne pucle teda. Samozřejmě, že říkáme, pojďme skládat puzzle.
1: Pucle jsou dobrý, tak nejsme pucle. V Americe, nebudeme tady
0: pucle
1: puzzlovat.
0: Pucle jsou dobrý,
1: ne.
0: Tak já bych tomu asi řekl jenom, pojďme říkat tak, jak prostě nám to jde přes pusu, no. Jak nám to je příjemný, jo? Dáme dneska puzzle, anebo croissant.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2, průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3, plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
11: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
12: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte překážku na vozovce v ulici Hlavní ve Smržovce. Dejte pozor na předmět překážející v provozu, musí se vybočovat, pozor tam.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Máte namířeno do kina na dokument Neboj, dýchej, čaruj o Davidu Stypkovi. Určitě se tam potkáme, mimochodem na ČSFD 87%, tak to vypadá, že to bude rozhodně stát za to. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, je přesně 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
0: Mikrofon ještě.
2: Šestý největší koncert v historii. Takový je přívlastek nedávné show kolumbijské zpěvačky Shakiry na brazilské pláži Copacabana. Podle dostupných zpráv dorazili zhruba 2 miliony lidí. Hloubení pražského metra dostává nový rozměr. Při jeho ražbě objevili nový druh členovce, který měl pocházet z Prvohor. Podle odhadů jsou staří zhruba 450 milionů let. S výběrem letních táborů bychom neměli dlouho otálet, kapacity se totiž podle provozovatelů rychle plní. Taky letos jejich ceny porostou, oproti loňskému roku si připlatíme i 10%.
0: Já si myslím, Davide, ať tě nechci urazit, že tohle je zpráva, kterou prostě recykluješ každý rok.
2: Je to přesně tak. Po pátý už letos.
0: Jasně.
2: Neotálejte s výběrem letního tábora, kapacity se plní.
0: Ty jenom upravuješ ty procenta každý rok, že?
2: Ty jsou pořád stejný.
0: Ty jsou stejný,
2: to je vždycky 10%.
0: Inflace není, jo? Takže tohle je zpráva z roku 2021.
2: Je to tak.
0: Pojďme soutěžit celý tento týden. Rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
3: Čeká vás tam snídaně, večeře, wellness s výřivkou, saunou, párou, taky fitko, tělocvična, 10% sleva na masáži během celého pobytu a taky je to dog friendly, takže zadarmo tam můžete vzít svýho pejska.
0: Tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777.
2: Tahle zpráva se taky opakuje, že to byla taky včera vlastně, úplně stejná.

0: 7.34. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů. Krásné ráno a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: S hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor a to všechno za 10 000 korun.
2: Hotel Vogelsang, Residence Vogelsang, leží vlastně přímo v srdci Šumavy. Ideální místo pro odpočinek, můžete si tam zařídit romantický víkend nebo aktivní víkend, jak chcete. Procházky v přírodě, výhledy na hrad Kašpert nebo na kapličku svatý Barbory, takže všechno tam jde a je to tam krásný.
0: A o tohle všechno si s námi právě teď zasoutěží Zuzka z Náchoda, hezké ráno.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj,
0: zdravíme na východ Čech. Jaké máš ráno, než půjdeme soutěžit?
3: Jo, super, perfektní, krásný počasí. Takže
0: je hezky v Náchodě, jo? No tak to vám závidíme trošku, No tak pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje postavička ve tvaru houby, která žije v ananasu na dně moře?
3: Ježiš, tak to je těžká otázka, tak to asi...
2: Animovaná?
3: Ano.
0: SpongeBob. No jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře je symbolem českého státního znaku?
3: Les.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je hlavní surovinou pro výrobu povidel? Víš?
3: Švestky.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký stát sousedí s Českou republikou na jihu?
3: Kousko.
0: Přesně tak. A poslední, pátá otázka.
2: Jak se jmenuje slavná loď, která se potopila v roce 1912 po srážce s ledovcem?
3: Titanic.
0: No samozřejmě.
2: Je to tvoje.
0: Samozřejmě. Jo. Tak Zuzi, vyhráváš víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu.
3: Já se těším, já super, děkuju.
0: Pojď, pusti emoce, pojď, pojď, dopojde s tebou.
3: Jo, manžel, jo.
0: A poslouchá manžel?
3: No, myslím si, že ne, on dělá v lese, takže asi ne.
4: Tak to bude, ještě můžeš rozmyslet.
3: Dobře.
0: Tak to bude velký překvápko, no tak Zuzi moc gratulujeme, s manželem si to užijte. Zdravíme do Náchoda na východ Čech a zase tě někdy rádi uslyšíme.
3: Jo, děkuju, taky vám děkuju.
2: Hezky, gratulujeme.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Lost Frequencies, Reality na Hit Radio v 7.39. Hezké ráno a my bychom tady potřebovali vyřídit jednu speciální gratulaci. Gratulka Červajzovi, hokejista Roman Červinka se stal nejlepším hráčem roku.
1: On má letos formu úplně jako na všech frontách, jo. Extraligový titul, má novou holku, do toho je teďka hokejista roku, takže zbývá jediný vlastně a to vyhrát zlato na mistráku a ten brzo startuje.
0: To se může právě splnit, protože se začíná za nějakých kolik 9-10 dní, tak 10. Nějak?
2: Je to tak, začíná to 15. května.
0: To znamená za 10 dní.
1: Ty blá.
2: Zajímavostí je, že já si pamatuju, když jsem byl malej a chodívali jsme na hokej na Slávii, tak už tehdy tam Červenka hrál a byl jedním z nejlepších.
0: Ale prostě je dobrý.
2: O 14 let později pořád nejlepší.
0: Prostě je dobrý. Takzvaně má golden check hände.
3: Jo.
0: Červ. Tak gratulujeme. Těšíme se na hokej. Těšíme se na hokej, budete sledovat, budete koukat.
2: No jasně.
0: A jste ti, kdo fandí už od začátku, anebo jste ti, kdo fandí, když už jsme tak jako skoro tak jako nějakým semifinále, finále?
2: Až po čtvrtfinále.
0: Jo, že jo, přesně já to viděl. Kamrat, Feel Alive, další muzika pro vás za malou chvíli. Staví se i linkyni, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, kde vás co zdrží, hezké ráno.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
5: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
6: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte bouračku. V Bílině na Teplicku ve spojovací ulici bouralo osobní auto do zábradlí, projedete s opatrností.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Ke všemu, co děláte, parádní Linkin Park, Up From The Bottom na Hit Radio v 7.51. A já bych se vás chtěl zeptat na takovou možná osobní otázku. Jací jste rodičové? Co? Jste ti, kdo sdílí vlastní děti na sockách a sdílí o nich úplně všechno od narození, anebo jejich soukromí střežíte a nezdílíte absolutně nic?
1: Nevím, proč se koukáš na nás?
2: Bezdětné.
0: Já jsem se snažil tak koukat takhle do větru. Jo. Já se ptám, protože děti totiž dorůstají toho věku, kdy zjišťují, že jejich rodiče o nich na internetu sdíleli úplně všechno, začínají se bouřit a chtějí za to odškodné.
2: Vlastně to chápu trošku.
1: Je fakt, že my si čas od času procházíme takový ty starý alba s fotkama, nostalgicky vzpomínáme a já si vždycky úplně říkám, ježiš, ještě, že tuhle fotku nikdo nikdy neviděl.
2: No jasně, jakože ty ukážeš, nevím, tetě nějakou fotku a vlastně si ani nepřeješ, aby ta teta tu fotku viděla a teďka zjistíš zpětně, že to je všude na Facebooku u tvých rodičů a že všichni viděli tvoje všechno. Jo?
0: Úplně všechno, no. Nicméně ve Francii se to už nějak řeší a rodičům tam hrozí reálně pokuta nebo i vězení, když zveřejní fotku dítěte bez jeho souhlasu. Mm. A přesně jak říkáte vy dva, jo, teda fakt, že dřív jsme se s trapnou fotkou styděli jenom před rodinou a dneska před půlkou světa. Jo?
2: Jako odškodný, nevím, jestli to je too much nebo ne, ale jako dává to smysl, jo? Já nerada přehrocuju věci, ale vlastně v nějakým smyslu to ten smysl dává.
0: Dává to smysl. Jaký si myslíte, že budete rodiče vy dva? Jasmin, co? Budeš sdílet všechno, anebo si budeš střežit soukromí?
2: Nechtěla bych ukazovat obličej.
1: Možná neřešil, co bude. Aha. Co ty, Michale, spíš, no. Jaký ty jsi rodič?
0: Jaký já jsem rodič? No, tak samozřejmě, že jsem ten, který nic nezdílí. Já nechci, aby mi moje dcera za 5 let hodila na stůl fakturu na 50 litrů, že? Nico a Vince, Am I Wrong? 7.53. Tohle je úterní Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko trápí sucho, extrémní je podle meteorologů situace na zhruba třetině území. Tento týden sice očekávají přehánky, které by měly pomoct, současný stav ale určitě nespasí. Na východě republiky navíc zaprší mnohem méně, než se původně očekávalo. Třeba na Moravě a ve Slezsku by nemuselo pršet vůbec. Investorům se zalíbily nemovitosti, miliardy korun utratí za byty a domy i letos. Podle analytiků šla tento rok do nemovitostí zhruba polovina všech zainvestovaných peněz u nás. Přibývá proto nájemních bytů, těch na prodej ale výrazně ubývá. Bílý dům už je opět uzavřený, policie včera u sídla amerického prezidenta postřelila člověka. Podrobnosti nejsou veřejnosti známé, okolnosti případů se vyšetřují. Okolí místa incidentu bylo uzavřeno a v místě hlídkují policisté vybavení balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Most znovu hledá srdcaře města. Srdcařem se může stát každý, kdo svým přístupem energii nebo činy pozitivně ovlivňuje život ve městě, ať už jde o pomoc seniorům, podporu sportovců, kulturní aktivity nebo jakoukoliv jinou činnost, která dělá most lepším místem k životu. Vaše návrhy už můžete posílat. Stačí uvést jméno nominovaného, kategorii, důvod nominace a kontaktní údaje, a to i na sebe. V červnu se pak ve veřejném hlasování rozhodne, kdo titul srdcař mostu získá. Na severu Čech bude dnes zataženo až oblačno, můžou se objevit i lokální přehánky, no a teploty 15 až 12 stupňů Celsia.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
6: Jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
7: Hezké úterý.
8: Krásný ráno.
9: Snídaně šampionů.
7: Krásné ráno vám všem v 8.03.
8: Popřemýšlejte teďka, kdy naposledy jste byli na rande a co byl skutečný účel toho rande, protože 37% nezadaných tam chodí za jiným účelem, než si asi myslíte. A za kterým, to si povíme za chvíli.
7: Kelly Clarkson, Alex Warren, další muzika pro vás.
0: Hit Radio North Music.

0: Nejhranější svatební song loňského roku Alex Warren Ordinary na Hitrádiu v 8 hodin 10 minut a dost pravděpodobně se nebude držet pozadu ani letos. Krásné ráno.
1: Máme tady docela drsný průzkum s drsným číslem. My jsme se vás ptali před chviličkou, kdy jste naposledy byli na rande a jaký byl ten účel toho rande. A ptali jsme se, protože 37% nezadaných chodí na rande jenom kvůli tomu zážitku, bez jakýhokoliv očekávání toho, že se ten vztah někam posune, vyvine, že něco vlastně bude. A já si říkám, že je mi fakt líto těch lidí, který tvoří tu druhou půlku toho páru, co jde na to rande, a opravdu tam jde za něčím, že tam něco jako přeskočí, jo. Takže taková ta věta možná, bylo to fajn, díky, já se ozvu, tak už máme její rozuzlení.
2: Že tam něco přeskočí, nebo že se třeba pomilujou na prvním rande, mě napadlo.
0: To jsem právě taky chtěl říct, že tam je to očekávání, teda že 37% lidí tam jde za nějakým účelem. A je to buď, že teda proběhne něco, hnedka na prvním rande, jak se říká, a nebo, že za tebe někdo teda utratí, že za tebe jako zaplatí, že to je takový jako zážitek.
2: Jo, vlastně to je zase tvůj poplet.
0: No, ale já si myslím, že vy ženy to máte podstatně jednodušší teda v tomhle.
1: Jak to?
0: No tak jako spíš tu útratu platí muž. Jo, takže vlastně tuhle jakoby rande turistiku si myslím, že spíš jako využívají ženy. Teda.
1: Já si myslím, že nebo v mém případě rande platí ten, kdo ho vymyslí. Jo, kdo tě pozve, ten platí, a častokrát jsem pozvala já se nebojím člověka oslovit.
0: Jasně. Takže... Jak to má David?
2: Už jsem dlouho na žádném rande nebyl, takže já si to nepamatuju, popravdě.
0: Jenomže vlastně napadá mě, že někdy se taky může stát, že na to rande jako jdeš bez tohohle jakýkoliv plánu, jo, a že se chceš opravdu seznámit, že to myslíš opravdu vážně, oba dva to myslí vážně, jenomže po 2 minutách zjistíš, že ten druhý je úplně debil, tak se alespoň jako dobře najíš, jo, tak by mě zajímalo, jasně, tak to ti jako nepřijde blbý, ale jestli je třeba nějaká úniková věta, kterou máte, když rande nefunguje. Představ si, Jasmin, nebude to tak těžký pro tebe, že my dva jdeme spolu na rande.
1: Ježiš,
0: jo? Proto říkám, že to nebude
1: právě
0: těžký.
1: Právě to bude těžký, abych ani nešla, tak jak si to mám představit.
0: No, lehký bude vymyslet nějakou větu, kterou bys mi řekla, abys utekla, jo. Tak co bys mi řekla po, dobře, ne 2 minutách, ale po 10 vteřinách, co bych s tebou mluvil? Kde by ses vymluvila?
1: To by bylo moje první špatný rande, Míšo. Já jsem to opravdu jako nezažila, jo. Takže, ne, to nám dejte vědět, to by mě fakt zajímalo, jak se jako člověk vymluví, protože já to opravdu nezažila, mě to vždycky klaplo. Sorry.
2: To by třeba mohla říct, Michale, ty seš tak neskutečně trapnej.
0: A nebo, to by mohla, to by sedělo. A nebo bys mohla říct, víš, já si myslím, že na tebe nemám, že máš na někoho lepšího.
2: To určitě.
0: Taková ta výmluva, jako víš, zasloužíš si někoho lepšího.
1: No. To podle mě říkají chlapi, ale nikdy to podle mě neřekne holka, nevím. Ale dejte nám vědět vy, 777-937-777, jaká je dobrá výmluva, když to rande nejde podle plánu.
0: Hrajte nám to jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to pošlete zprávou nebo klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu teď. Little Party, Never Killed Nobody na Hit Radio v 8 hodin 13 minut. Dneska ráno.
1: You, baby. Either you're mine or you're not.

0: 8.20, Krištof na Hit Rádiu, hezké ráno. Situace, jdete na rande, jenže během minuty zjistíte, že jste si dali dostaveníčko s člověkem, se kterým si nemáte co říct. Tak jak se vymluvit? Jasně, možná by stačilo říct jednoduché ne, dík. Už se neuvidíme, ale vy máte mnohem sofistikovanější triky a ptali jsme se na ně.
1: Mike píše, ahoj, já když jsem ještě randil, tak jsem vždy čekal někde za rohem a nejprve jsem si občíhnul, jak ta holka vypadá, a když to bylo horší než na fotce, tak jsem za ní ani nešel.
0: Ježíš, mě to připomnělo, on se jmenuje Mike, nebude to náhoda. Mike, Michal, že jo, já jsem takhle jednou si dával rande s holkou, už to je teda x let zpátky, a přijela za mnou autobusem na autobusové stanoviště. Byla zima, já jsem na sobě měl oranžovou bundu, vypadal jsem jak silničář, takže jsem byl k nepřehlídnutí v tom zasněženém jako prostředí, a ona vylezla a nebylo to ono. Ale neutek jsem, protože jsem tam svítil jak oranžový kužel.
2: Jsi tak povrchní, Michale.
0: Bylo to povrchní, přiznávám se, už je to teda hodně let zpátky, ale připomnělo mi to tohle, no. Tak jako nic z toho nakonec, rande jo, ale nic z toho nebylo.
1: Ach jo. Leny, ahoj, když jsem šla na rande, zprávy všechno pozitivní a na kafi už ta atmosféra byla divná. Vedla jsem konverzaci, aby nebylo ticho. A pak mi ten kluk napsal, že bylo moc ticho.
0: Jak moc ticha je moc? Kolik ticha je moc?
2: Spíš kdyby napsal, že bylo málo ticho, to by bylo vtipný. Že ona se celou dobu snaží jakoby mluvit, a přitom on chtěl celou dobu ticho.
0: To je fakt. Taky Iris, dobré ráno všichni. V mládí jsem chodila na rande na inzerát. Když rozhovor někam nevedl, řekla jsem, promiňte, za hodinu mám další schůzku a s pozdravem jsem odešla.
1: Vždy prý bez problému, no, jako taky je to cesta.
0: Taky od vás přišlo několik hlasovek. Pouštím tu od Ivči, pojďme na to.
3: Čauky rádio, no hele, prosím tě, mě hned naběhlo, jak jste to řekli s tou výmluvou na to blbý rande, tak takový to, je hele, sorry, ty, mě volá manžel. Jako to bych byla asi za totální ale myslím si, že už by se mi ten člověk v životě neozval.
1: To nejspíš ne a je to vlastně dobrý tip. Případně.
0: Tak, taky tady máme hlasovku od Davida. Musím to najít, vydržte. Tak.
4: Nazdárek, Hit Radio. Já jsem cca nějakých 8 let zpátky, když jsem byl na rande. A už když jsem tam přicházel, tak jsem viděl evidentně, že ta slečna není můj typ. A že tohle byl velice špatný nápad, protože vypadala úplně jinak, než se prezentovala na fotkách. Tak jsem si po minutě, co jsem pochopil, že si nebudem ani rozumět, zahlásil, že jsem úplně zapomněl, že jsem nechal doma na plotně vařit brambory a že musím okamžitě letět domů, abych nevyhořel. No, díky bohu, slečna to asi pochopila, protože už se pak sama neozvala, takže asi takhle, hele, mějte se, čau, Dave.
0: Jaký jste vy holky, co? Já jenom, že se nechápu, že se neozvala, jako, tak on skoro vyhoří a ona ani nenapíše, jako jestli všechno v pohodě. Tak já nevím. Tak myslím si, že nejlepší výmluva by mohlo zůstat, promiňte, ale za hodinu mám další zkusku. To mě teda baví Boží. Moc. Vy nás bavíte, hezké ráno, co vás bude bavit za chvíli, Pink anebo Tommy Cash.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák, country večer s kapelou Drc, hned vedle party, revival show AC/DC a Uriah Heep, summer party, pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hned vedle.
7: Letní kino, Klášterec nad Ohří.
8: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se
11: to má podařit. Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
12: No proto.
11: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
13: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práceklášterec.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Single X.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
15: www.hrady.cz.
16: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
17: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Tommy Cash. Espresso. Espresso macchiato. Macchiato na Hit Radio přesně o 8:30.
1: Ranní update.
0: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. A teď dobrá zpráva pro fanoušky Harryho Pottera. Do Česka míří výstava, která představí autentické rekvizity, originální kostýmy a interaktivní prostředí inspirované populárním kouzelníkem. Těšit se můžeme už na začátku srpna. 2 až 3, to je podle poslední studie odpověď na věčnou otázku, kolik kávy denně je tak akorát. V tomto rozmezí se u lidí pozorovalo nejnižší riziko problémů s náladou nebo úzkostmi.
2: 2 až 3 denně, jo?
3: Tak kolik pijete?
2: 2 až 3 denně.
0: 2 až 3 za hodinu, ty.
2: 2 až 3 za hodinu. Mě by zajímalo, vy kdo posloucháte, kolik v sobě máte kafí, co?
0: Mhm.
2: To je málo, to je hodně. Takhle, pokud jste na nule, tak můžete za doprovodu Spice Girls vyrazit směr kávovar, doma, v práci s kolegy, nebo zahněte na nejbližší pumpu, jo? Představte si tu vůni kávy. A já teda musím říct, když jsem takhle v rádiu, když nějaký moderátor říkal, jako dejte si kávu, tak já fakt opravdu jsem na tu pumpu zatočil a hnedka jsem si to kafe dal. Představte si, jak si ji pomalu vychutnáváte, jak vás probouzí.
3: Už je to dost erotický, Míšo, dobrý, nevím, proč se ošahává, poprosím.
2: Dejte si kávičku, tak si hoďte tohle záchranný lano a dejte si Spice Girls, hezké ráno.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, Måneskin na Hit Rádiu, chvíli po 8:30. My jsme tady řešili seznamování, jak utéct z nepovedeného rande, navazujeme na tom. Co když na to rande ale vůbec chodit nechceme? Co když nechceme absolvovat něco, co nás několikrát zklamalo? No tak zůstaneme prostě sami, že? Tak možná to máte podobně a tak by vás mohla zajímat věc, která je na trhu. Vědci vyvinuli roboty na milování. Jde tam nastavit nálada.
1: Nálada.
0: Jde tam nastavit třeba tělesná teplota. Za 3,39, tak má horečku, že jo, ten tvůj parťák. Je to vymakaný, ale problém může být cena. Tak by mě zajímalo, Jasmin, kolik by si za takového robotického partnera vlastně jako dala. Jak by si to cenila?
1: Takhle, ačkoliv dobrý výkon je k nezaplacení. Tak, jelikož jsem zadaná, nic z toho nepotřebuju. V případě, že bych byla nezadaná, tak maximálně do 5 až 10 tisíc.
0: 5 až 10 tisíc, no. Tak to je málo. 380 tisíc korun přepočtu stojí takováhle mašina, takže vlastně cena lehce je té Fábie.
1: A to je jakože robot? Jakože robot jako...
0: Vypadá to jako člověk. Jenom, že to je robot.
1: Ježiši Kriste.
0: Že to je robot, no. Já teda nevím, jo, ty jsi říkala 5 až 10 tisíc. Za mě teda, a pokud je člověk sám, tak existují o dost levnější věci teda.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Bys ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králičí zahrádky.
4: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
9: Mausa, slečno, hejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
9: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
10: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Trips. Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionu v 8.51. Krásné ráno vám přejeme.
1: Kdo za sebou máte nějakou nevěru? Tak vám dám, hlavně pánové, docela vážný důvod, proč zůstat věrný, jo?
0: Posloucháme, jsme jedno velké ucho.
1: Protože ono, když ženská zjistí nevěru, tak je schopná udělat potom neuvěřitelné věci.
0: Je to Itálie.
1: Itálie, ano. Teďka jdeme do Kolumbie teda. Tam je jedna Kolumbijka ve strachu, že její záletný manžel sebere polovinu úspor, snědla v přepočtu skoro 9 000 dolarů. Jo, normálně to do sebe nasoukala, ty dolarovky. 9 000 dolarů prostě spolkla a udělalo se jí tak strašně zle, no, že skončila v nemocnici a doktoři museli normálně vyvolat jakoby chirurgický porod. Normálně porodila teda ty bankovky.
0: Jasně. Já jsem to někde jsem to zaslechl, někde jsem to četl, takže borec jí podved a ona do sebe naházela ruličky peněz jak jednou hubky, jo. Ale tak asi vlastně je to takový unikát, je to první císařský řez tohoto typu na světě, jo. A co se vám narodilo, maminko? No, ale asi 9 000 dolarů.

0: 24K Golden, Mood na Hit Radio v 8.58 a to je poslední song úterní snídaní šampionu s datem 5. května. Jsme na konci. A jdeme se s vámi rozloučit.
1: Dneska jsme například probrali maturitu z češtiny a mysleli na všechny studenty. Taky slova, který vlastně celý život říkáme skoro všichni špatně a taky na co si dát pozor v obchodě.
0: No a taky víme třeba i to, že 37% nezadaných prý chodí na rande jenom kvůli zážitku bez očekávání, že z toho něco bude. Rozumějte, chodí se jenom najíst a napít.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
0: Tak vám děkujeme za další společné ráno a budeme se na vás těšit zítra.
1: Od 6 do 9.
0: Přesně tak. Hezký úterý. Čau.
1: Ahoj. Ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku, u obce Křešice máme bouračku dvou osobních aut a ještě jde osmička, 62. kilometr, stojí tam porouchané auto, pozor na něj. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro Severin Čechym a Robert Gajderovič. Hasičům se včera večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plochu požářiště se podařilo snížit na 20 hektarů. Pokud vše půjde dobře, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. Třetinu Česka trápí extrémní sucho. Další téměř třetina území je ve druhém nebo třetím stupni. Tento týden sice může výrazně zapršet, srážky ale budou velmi nerovnoměrné a třeba na Moravě a ve Slezsku nemusí lokálně spadnout téměř nic. Na sucho upozorní také hydrologové, kteří hlásí velmi nízké stavy vodních toků a nedostatek vody ve studnách. Skatepark v Mosteckém parku Šibeník je na několik měsíců uzavřen. Začala totiž jeho plánovaná modernizace. Areál vznikl už před 20 lety a nevyhovuje dnešním požadavkům. Projekt počítá s výměnou stávajících překážek i samotného povrchu. Přesný termín otevření areálu ale zatím není jasný. No a hokejistou sezony je Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnější hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. Na severu Čech bude dnes dopoledne a odpoledne převážně oblačno, během odpoledne a večera se budou objevovat přehánky a bouřky, teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Tak takový bude počasí, já bych si měl ještě hydrologové, tam jsem se seknul.
10: No, dobrý, v pohodě.
3: Ale teď už jsou tady dva naši hydrologové.
1: Hydra. A to... už je tady jedna hydra.
10: Já mám připomínku jednu připomínku mám.
3: Jeden hydrant a jedna hydra. Startuje.
10: Právě. No, počkej, mám jednu připomínku k těm zprávám. Málo si se smál, jo? Dneska, no.
3: Ono to
10: zklamal si posluchače.
1: Prosím vás, kdo nás včera neposlouchal, Robertu, jo, včera záchvaty smíchu, jo. Ne, každý to včera slyšel.
10: Tak dobře, jsi to připomněla dobře.
3: Tak doufám, že vy budete mít dneska záchvaty smíchu.
10: No my. Já už ráno záchvat měl, v pohodě.
1: Žlučníkovi.
2: Hit Radio North Music.
10: Ano, jsme tady, Lucka Šlégr, Dan Rakacký, přejeme krásné dopoledne, vy jste s námi taky a děkujeme moc.
1: Přesně tak, krásný den, přátelé, máme tady úterý 5.
10: No už je pátý.
5: Května,
10: už je
5: pátý, toto letí, toto letí. No jaký máme IQ, Dane, víme
10: za
5: to?
10: Za chvilku si budeme měřit. To IQ samozřejmě.
5: To IQ.
10: Ano. A vy můžete s námi.

0: jako pohlazení. Ed Sheeran, Perfect. Na Hit Rádiu Nord Music, s vámi dopolední show LSD, taky Lucka Schlegr, Dan Rakacký a už je tady úterý, všem přejeme krásné úterý.
1: Doufám, že jste všichni takový něžní, jak jste se ty, Daniel, rozněžnil.
0: Já úplně teď jsem se tak rozněžnil.
1: Jak ta hudba, na to má ten vliv, viď?
0: Má.
1: Ed Sheeran, pohlazení na duši. No
0: tak.
1: Každopádně bavíme se tady o IQ, inteligenční kvocient je důležitý, přátelé, a svý o tom vědí v Dánsku, protože dánská spermobanka zakázala darování mužům s nízkým IQ. Musí mít minimální IQ 85. Já si myslím, že to je geniální tah.
0: No tak ale prostě zcela logicky a rozumnej. Nikdo nechce mít debilní děti, že jo? Ale pojďme si říct, co
1: tak
0: to IQ je.
1: Když jsi debilní rodič, tak se neuvědomíš, no, že máš debilní děti.
0: Ale dobře.
1: Ale, no ne.
0: Je to inteligenční koeficient, IQ.
1: Já bych to zavedla i možná u žen, protože že by neměl být. To je hrozný, to by nás Evropská komise nás za tohle zavře, že to je, jsme protihumání, ale
0: to ne.
1: Prostě je to zdravý selský rozum. Lidi s nízkým IQ prostě v Dánsku by neměli se rozmnožovat, je to tam jasně, no je to jasně napsaný, prostě mají zákaz, nemůžou darovat sperma.
0: Tady to je ale nespravedlivý, protože když ten chlap teda bude chytřejší a bude mít IQ víc jak 85 a daruje ženě, která ho bude mít nižší, tak to se nepomůže.
1: No proto to říkám, měli by to zavést pro obě strany, aby to bylo fér. Hele, takhle, pojďme si vrátit na základní školu. Jo, 70 minus je mentální postižení, 70 až 84 slabý podprůměr.
0: To jsou ty čísla, to je.
1: To je hraniční pásmo, přesně tak, takže pod 85 je hraniční pásmo. 85 až 115 je průměrná inteligence, tu má 70% populace, 116 až 130 nadprůměrná, 130 až 140 vysoká a 140 je výjimečná, veš. Takže já nevím, kolikrát si člověk v životě měří IQ.
0: Ale já myslím, že někdo ani nikdy. No protože je to takhle.
1: Jako řekneš si, proč si budu měřit IQ?
0: Je to složitější
1: test. Když vím, že jsem chytrej.
0: No, ale ne, každý tím postoupil. Já jsem třeba asi to zkoušel sám. Někdy mám to nějak nad 100. Teda měl jsem, teď už asi ne. Teď budu možná těch 85 a budu rád. Jako.
1: Takže nejezdí do Dánska.
0: No, já bych ještě asi mohl.
1: Hele, takhle, já mě v životě donutili okolnosti k tomu, aby jsem se dozvěděla výši svého IQ. Já jsem totiž podstoupila takzvaný povinný IQ test a to díky teplickému soudu. Děkuji moc teplické soudkyni, která o tom před lety rozhodla, protože já jsem se před lety rozváděla a jak občas víme, tak ty rozvody bývají hodně bolavý. Hmm. A občas se o svém partnerovi třeba dozvíš věci nebo bývalém partnerovi, do kterých by si do nich nikdy neřekl. No a můj bývalý muž přišel s tím, že jsem ale úplně blbá.
0: Vážení soude, ona úplně blbá.
1: Ale úplně blbá.
0: Blbá, že to úplně to prostě je úplně nejblbější na světě.
1: Prostě, jestli chcete nechat ty dvě děti, to prostě to bude, rozumíš, typou do záhuby ty dvě děti. No a paní soudkyně byla teda a říká, výborně, jestli se to takhle chcete protahovat, nemám s tím problém. To znamená, že ty inteligenční testy postoupíte oba dva jako rodiče. Takže já jsem skutečně jela k nějaké soudní znalkyni do Loun, si to dneška pamatuju, to místo, podstoupit inteligenční testy, které by naměřili IQ a musím říct, že a teď abych nekecala, myslím, že to bylo 115 nebo 116.
0: To je úplně jedno.
1: Což je, no počkej, do 115 je průměrná.
0: No, jo, takhle.
1: A 116 až 130 je nadprůměrná.
0: Ty jsi na té hranici.
1: Takže já si jako vylámu, jo. Já tady už se taky myslím, že už spíš padám dolů, ale napsala mi tam krásnou větu do toho rozsudku. Predikce bezproblémového studia na vysoké škole humanitního zaměření, to si do dneška pamatuju, protože já jsem si vysokou školu nedodělala a říkala jsem, že já víš co, já humanitní, to je jediný můj obor, protože matika, fyzika, chemie, to nikdy mi nešlo. Tak jsem si tak říkala, ježiš, tak to je hezký, že to ta paní to tam takhle jako, mám to černý na bílým teď od soudu s razítkem, že nejsem úplně blbá.
0: Nejsi blbá, dobře.
1: A ještě k tomu jsem tak humánní. Jak to napsala, že mám humanitního zaměření.
0: Dobrá.
1: Jsem tak humánní, že tady můžu vysílat.
0: A pojďme si teď všichni společně udělat velice krátký IQ test, jedna otázka pouze, jestli na to dobře odpovíte nebo ne a poznáme, jak tam jste. Jo? Takže poslouchej pozorně, otázka zní, kolik měsíců v roce má 28 dní? No řekni to.
1: Jeden.
0: Ne, všechny.
1: Ty jsi blbej. Takže vidíš, moje inteligence je slabý podprůměr a já taky nemůžu mít děti a mám tři.

0: A dneska vám to krásně hraje na Hit Rádiu North Music. Před chvíli romantika, teď polibky,
1: já
0: co ty děláš, proč?
1: Ty rytmy mě tak nutily.
0: Tohle tě tak rozjelo, jo, Dermon Kennedy. Tak snad i vás v práci to takhle nabudilo jako Luci tady dopolední show LSD. Lucka Dan, přejeme krásné dopoledne.
1: No přátelé, čeština je krásná.
0: Je.
1: Možná jako nejkrásnější, opravdu máme nádhernou řeč.
0: Ano.
1: Mě teda vyhovuje, protože když jsme někde v zahraničí a mluvíš češtinou, tak tě fakt nikdo nerozumí. To vždycky se jako užívám. A moje děti, vždycky ten starší nabádá toho mladšího. Můžeme mluvit prostě, tady nám vůbec, ale vůbec nikdo nerozumí, takže schválně říkají ty prostý slova, že jo.
0: Vyprávět tady to.
1: Tak. Hmm. A já jsem si včera zase večer ověřila, jak je ta čeština prostě bezvadná, protože říkám Roníčkovi, prosím tě, teď už se jde spinkát, pohraješ si zas ráno.
0: Jo, a co Roník na to?
1: A protože už naočkovali těch starších dětí, tak se samozřejmě začal řezat, začal se smát. A já říkám, mě to teda pak došlo samozřejmě okamžitě. A já říkám, Roníčku, to je zas ráno.
0: Prostě
1: zase ráno.
0: Prostě zase ráno, no.
1: Zase.
0: Jsi to řekla normálně.
1: Prostě zase ráno. A v tom ta čeština je prostě naprosto dokonalá.
0: Vlastně řekneš to nevinně a co z toho vyplyne, viď, potom.
1: Hmm.
0: To je stejný. Už jsem to několikrát říkal, taky takhle v rádiu. Pamatujeme si komika Jirku Vimra? Jiří Vimr. Legendární komik, hudebník a tak dále. Tak on nemohl hrát fotbal. Vlastně ani hokej. Protože kdyby dal gól, tak by se říkalo Vimr dal gól.
1: Já to nebudu opakovat.
0: A zase, řekneš to úplně normálně a...
1: Jak by to znělo v té televizi? Jako Robert Záruba, pojď do toho. S těma emocema, prosím tě. Pojď.
0: Ano, nahrávka. Šmicr, tady to byl koukal a Vimr dal gól. Takhle.
1: Prosím tě. Pojď.
0: Ano, nahrávka. Šmicr, tady to byl koukal a vymrdal gól. Takhle.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
13: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
14: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Shakira na Hit Radio Nord Music. To je prostě chytlavá písnička. S váma LSD, jediná legální droga na severu Čech, Lucka s Danem, krásný den.
1: Normální česky zoo, anglicky zoo.
0: Zoo.
1: To je blbý teda. Přátelé, dobrá zpráva, hlavně pro ty, co bydlíte v okolí Mosteckého jezera, tak na toto jezero, na jezero Most, už můžeme jezdit patrovým autobusem, patrákem, což je velká atrakce. Jako, hele, pro mě patrák, já v tom životě nejel a strašně si to přeju.
0: Ty jsi nikdy nejel dvoupatrovým autobusem.
1: Nikdy.
0: To je základ, to je sen každého dítěte.
1: No.
0: Musím říct samozřejmě, pokud chcete, nemusíte kvůli tomu až někam daleko do zahraničí, například do Londýna, opravdu od pátku, od 1. května jezdí o víkendech zase dvě linky z centra Mostu zase až k jezeru Most. Jsou to takový výletní turistický linky, turistická sezona nám začala a tak se můžeš svést, ne, mimochodem, to mě napadlo. Já se totiž pamatuju tu dobu, opravdu fakt si vzpomeňme na tu dobu, kdy tady jezdili karosy a není to tak dávno. A já si strašně pamatuju, jak jsem si toužila, jak jsem si strašně přála jít do Londýna jenom proto, abych se mohla svést tím jejich červeným double deckerem, tím double červeným decker. Autobusem. Hmm. To byl prostě sen každýho. Já jsem si to teda splnila, ale přiznám si, že jsem si to splnila až ve 39 letech, člověče.
1: Ale aspoň se s tomu dostala, to je výborný.
0: Jo. A splnila jsem ten sen i mým dětem a bylo to taky velmi veselý, protože se strašně přáli, ale ne takový ty, víš, jak jsou dneska už se taky dělají ty turistický autobusy hop and off. Jo, to je i v Praze, že můžeš jako naskoč, vyskoč.
1: Jo, to jenom, že to jede po těch
0: zastávkách. A to je taky jako double decker, že jo, to je taky jako výletní. Jo. Ale oni si přáli takovou tu opravdu místní autobusovou linku. Tak jsme jeli do Notting Hill, protože samozřejmě já, romantická duše, jsem chtěla do Notting Hill. No tak jsme nastoupili, že jdeme do Notting Hill a byla jedna zatáčka, druhá zatáčka, seděli jsme v té první řadě, nahoře v tom patře, že jo, to jsme se počkali na to místo. A než jsme do Notting Hill, tak děti, mami, já budu asi zvracet. Takže jsme vylítli z toho autobusu. Aby jsme teda nepoškodili ten vzácný lidský autobus. No a naše stopa zůstala na chodníku a do Notting Hill jsme došli pěšky.
1: Tak tohle se snad cestou na jezero Most nestane.
0: Je to kratší cesta.
1: Je to kratší určitě. A těšíme se na to, tak pojedeme?
0: No tak když tam ještě nebyl, tak já tě vezmu za ruku, jako ta maminka, pojď Danečku, pojď, sedneme si nahoru do první řady. To bude hezký.
1: A vy pojedete s námi na jezero Most, tam budeme se koupat, tam bude nám krásně.

0: Rychlá zběsile. Ještě možná pamatujete Danca Kuduro, Lucenzo, Don Omar na Hitrádu Not Music. Za chvíli taky Taylor Swift, s vámi Lucka Schläger, Dan Rakacký. Dopolední show LSD.
1: No, my se tady bavíme o tom, že do Mosteckých ulic se vrací double decker, takzvaný patrový autobus, kde můžete o víkendu se svést z centra až na jezero. Most, tak jsme zazpomínali na tu touhu, kdy jsme si přáli všichni do Londýna. No a Dan tady zazpomínal na krásný časy mezi písně. A to jsme se tady pobavili a musíme se s váma o to podělit. Vzpomínáte si, přátelé, prosím vás, na harmoniku?
0: Takhle, Londýn měl double decker, my měli harmoniky.
1: Prostě harmonika byla nejvíc. To byl samozřejmě ten dlouhý autobus, mezi ním byla ta harmonika, tak. A všichni jako děti jsme stáli uprostřed toho kloubu, uprostřed té harmoniky.
0: Každý tam chtěl.
1: A čekali jsme na ty zatáčky a nedrželi jsme se ty tyče, že jo, ty rodiče nám dávali ty záhlavky, koukej se chytit, nebo tady spadneš. A my jsme s bráchou přesně se furt soustředili, aby jsme prostě ty zatáčky jako udrželi, že jo, počítali jsme si ty body. Ježíš, to byla legrace. A taky si samozřejmě vzpomínám na to, jak projel třeba jeden autobus a já jsem přemlouvala maminku. Ještě počkáme na další, třeba na pojede harmonika.
0: Hele, ikonický maďarský Ikarus. Já si ho pamatuju, v Chomutově jsem si jezdil do školy a největší trouble vždycky měl, tam máme velký kopec do Březenecký a v tom byla zastávka. Když to bylo narvaný úplně, tak měl hodně problém se rozjet, protože tam se, ten byl vždycky naspaný, ta harmonika byla úplně plná, jako každý s tím chtěl jezdit, tak měl problém a tam se vždycky rozbíjeli to autobus. Takže vzpomínka na ikonický Ikarus. To byl Ikarus.
1: A to je také hezky, že jsme něco měli. Přesně jak říkáš ty, Londýn, double decker,
0: když
1: my harmoniku. Když vy, tak my taky. Tak to budete koukat.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Milovníci kávy, pozor. Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích?
13: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
12: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
16: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2020 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
15: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
19: Hit Radio Nord Music.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: s vámi Hitrádio Not Music, za námi Kygo for Life, tady je 10. hodina a taky Robert a doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku, u obce Křešice máme bouračku dvouosobních aut a ještě v Mostě v ulicích Kabátnická, Barvířská a Rudolická. Dopravu tam řídí policie, opatrně tam. Vaše dopravní info volíte na 800 900 952.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
4: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Na středních školách pokračují maturity, studenty posledních ročníků dnes čeká povinný didaktický test českého jazyka a literatury. Podle dat státní organizace CERMAT se k němu přihlásilo přes 84 maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé, včetně těch, kteří třeba zkoušku opakují. Je to 87,5 tisíce žáků. Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Důvodem jsou oslavy vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Ruské ministerstvo obrany pak na platformě Telegram pohrozilo v případě narušení oslav masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Zelenský následně vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května. Útolek v Jimlíně vyhlásil sbírku na novou pračku. Psy a kočky potřebují novou velkou pračku na minimálně 20 kg prádla, která dennodenně pere pelíšky a ta stará už dosloužila. Útolek tak vyhlásil sbírku a přispět můžete i vy na stránce psípraní.cz. Cílová částka byla stanovena na 30 tisíc korun, ale za necelý týden už dorazilo více než 117 tisíc. Zatímco start Davida Pastrňáka na mistrovství světa v hokeji je málo pravděpodobný, Švédi posilují. V nominaci hokejistů Švédska na domácí švédské hry se objevil i obránce Oliver Ekman Larsson z Toronta, který předloni získal Stanleyův pohár s Floridou a má ve sbírce na mezinárodní scéně 5 medailí. Mistrovství světa startuje už za 10 dní a naši se představí hned první den proti Dánsku. Na severu Čech bude dnes dopoledne a odpoledne převážně oblačno, během odpoledne a večera se budou objevovat přehánky a bouřky, teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Já bych se teda ještě vrátil k tomu hokeji, protože ano. Lucka tady na mě mávala, že má jednu aktuální zprávu. Tak. Jirka bude hrát.
6: Tak to tak vtipná zpráva není, ale ne, pojďme trošku do reality. Roman Červenka včera převzal titul nejlepšího hokejisty sezóny a roku vlastně a vůbec měl tam 4 trofeje a on řekl, že na mistrovství světa pojede, to se vědělo, ale že zkusí přemluvit pana Pastrňáka.
0: Tak počkej, takže to ještě hezký. Není jasný s tím Pastrňákem, jo? To ještě je otevřený.
6: No ne, tak...
1: Je to málo pravděpodobný,
6: hodně
1: ale...
6: Hodně štěstí Romanovi, pokud ho přemluví, jde vidět, kdo má na Pastrňáka největší vliv.
0: Tak na to si počkáme. A LSD, dopolední show, Lucka Dan, pokračuje dál.
5: Hit Radio North Music.
0: A katastrofa je, přátelé, zažehnána. Všichni si oddechli, za chvíličku se o tom bavit. Jasně, jedná se o požár v Českém Švýcarsku.

0: Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: i na Hot na Hitrádu North Music. Je tady úterý 5. května. 5. května už. Neuvěřitelný, s vámi dopolední show LSD. Krásný, který přijel Lucka Šlegr, Dan Rakacký.
1: I na Hot si říkal, no Hot to bylo taky v Českém Švýcarsku, protože přátelé už třetí den tam pochopitelně hořelo, sledovala to celá Česká republika, ale dneska dobrá zpráva, oheň je zkrocen, hasiči odvedli tu nejlepší možnou práci a Český Švýcarsko si oddychlo. Mimochodem, včera měli hasiči svůj den, protože včera byl, byl den hasičů, vlastně tak, měli svůj svátek.
0: Tak to tam včera hezky oslavili, no.
1: A říkali rozumíš? Si, co jste hasiči.
0: Nemi to nechceme zlehčovat samozřejmě, je to vážná událost. Hele, mně připadá, že zažíváme deja vu tady v tom, jako. Vem si to, je to nedávno, kdy to hořelo hodně.
1: 2022.
0: Teď to hořelo teda
1: mý. Největší požár v Česku.
0: Ale každopádně už je to. Ne úplně uhašeno, ale už je to pod kontrolou, oheň se nešíří a už se pouze dohašuje a já jsem slyšel mučo hasičů a ten říkal, že do konce tohoto týdne to schořelý, ten schořelý les předají už právě Národního parku, aby se tam podívala ty škody a samozřejmě se bude zjišťovat, co bylo příčinou, ale už se to trošku ví.
1: Už se to tuší, samozřejmě říká se, že to byla lidská chyba. Otázka, jestli to byl záměr nebo nějaký nedopatření, to se všechno bude teďka v rámci šetření řešit. Každopádně prostě my jsme včera tady měli starostu na telefonu, starostu Chřibské obce, která hned sousedí vedle s tímto požárem, který aktuálně probíhá. A bavili jsme se o tom a přesně jsme se shodli, že prostě turisti nedodržujou opatření, nerespektujou opatření v Národním parku, nerespektujou přírodu a můžeme do těch lidí mluvit, mluvit a mluvit a je to úplně jedno.
0: Víš, jak to je?
1: Prostě
0: je to marný,
1: je to marný,
0: je to marný, je to marný, je to marný.
1: Přátelé, v dobách sucha či požárů platí noční zákaz vstupu do lesů. Chodit můžete jenom po vyznačených stezkách a prosím vás, to je podle mě absolutní základ. Já nevím, kdo to udělá, já se nevím představit, že někdo odhodí cokoliv v lese, ruce bych mu urazila a nedej bože flašku nebo sklo, protože přesně to je, vydá ti to tu lupu a tak dále a hned to čapne kor v takovém suchu.
0: Co sklo?
1: Takže já jsem si myslela, že jsme dospělí lidé, rozumí.
0: Nedopalek můžou odhodit.
1: Cokoliv. A dneska přece se ví, že se v přírodě nic neodhazuje.
0: Ne, fakt je sucho. A nedělejte
1: a
0: to.
1: A i když není, tak,
0: no, tak
1: je to
0: nikdy,
1: prostě.
0: No, samozřejmě.
1: To se prostě nedělá. Už vás to učí od 5 let snad, ne? Už od školky. Tak to prostě nedělejte. Víte, kolik to stojí prachu ten stát? A ta příroda chudák zdecimovaná. Já bych je hnala bičem.
0: Tak to bylo edukativní okénko.
1: Matka se uklidnila a jedeme dál.
0: Dáme si písničku Imagine Dragons.

0: který s váma vaše LSD Lucka s Danem, jediná legální droga na severu Čech.
1: A přátelé, už je to venku, je to tady, všichni to potřebujeme. Jako sůl, jako koza drbání by se dalo říct. Prostě mělo by to už přijít a stále to nepřichází, i když už je to na spadnutí. A my, hlavně zahrádkáři, se na to moc těšíme. Můžeš, o čem mluvím?
0: No jistě, že vím, o čem mluvíš. Bavíme se tady o dešti.
1: Ano,
0: všichni se ho samozřejmě přejeme, protože sucho už je moc dlouho. Myslím si, že i ty hasiči, o kterých jsme se teď před chvíličkou bavili, co bojují s požárem v Českém Švýcarsku, že by se to prostě šiklo.
1: Úplně by se hodilo.
0: Já tu zahrádku už mám taky trošičku zvadlou. Můj tatínek, který je velký zahrádkář, ten šílí, protože samozřejmě dešťová voda není ani v sudech,
1: nedostatek,
0: ani nikde.
1: Nedostatek.
0: Takže potřebujeme, přátelé, aby zapršelo prostě.
1: Ale vyhlídky jsou. Má dneska k večeru, zítra už by to tady mělo být. A aby se to trošičku uspíšili, mohu se ponasnažit.
0: Chceš to přivolat nějak?
1: Já to chci přivolat.
0: Tak pojď, přivolávej. Stačí udrhnout bouřku, vždycky se trhala. Ta kytička se trhala.
1: Co? Jo, ty myslíš bouřka, jo?
0: Bouřka, vždycky
1: se trhala. Ne, já to umím takhle. Hele, a je to tady. Dobrý, ne?
0: Krásná práce, já jsem viděla, že jsi talentovaný. Prosím vás, přátelé, bouřku jenom jako přírodní úkaz, nikoli v domácnostech bych poprosila. Jo? Jenom na nebi. Hit Radio. Hit Radio.
2: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová. Přijďte k nám.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik, vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 000. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
6: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
2: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Další song, který vám v práci umožní to se hezky uklidnit, trošku jako setřást ten stres a dát se do pohody. To byli Snow Patrol, Chasing Cars, tady je Hit Radio Nord Music, díky, že jste s námi a je tu taky dopolední show LSD Dan Rakacký a Lucie Schläger.
1: Jsem tady.
0: Já to koukám, přátelé.
1: Pár přátelé včera v odpoledních hodinách oznámili dva slavní americká herečka a modelka Cameron Diaz se svým manželem, partnerem, že mají spolu třetí dítě a to v 53 letech. Cameron Diaz je 53
0: pozor,
1: let.
0: Pozor, tady to zastavíme.
1: A má třetí dítě.
0: Ano, v 53 letech. Někdo v těchto letech už je babičkou a Cameron Diaz maminkou. To je zajímavý. A takhle, já to moc jako nevidím, ale většinou mi přijde, že tady v těch letech už to jako nejde, ne? Přeci to už ta žena, jak se říkají, ty biologické hodiny tikají už někde ve 40 a 53 už je moc?
1: No, je pravda, že jsem se tím minule zamyslela, že už taky já sama přicházím do věku, kdy nevíš, jestli je to ještě těhotenství, anebo už přechod.
0: Dobrá.
1: To byl ten přechod, co jsi předváděl.
0: Tak dobře.
1: To je pro ty slepý. No. No prostě 50, no, ježiš, tak
0: praktiku. No a jak to teda ale s tím, jako ona no, pak jako reálně fyzicky porodila dítě, to není možné.
1: Všude psali, že Cameron Diaz porodila, pochopitelně ne, ale protože Cameron Diaz měla vleklé problémy s neplodností, tak využili náhradní mateřství, no, ze kterého mají dokonce dceru a dva syny.
0: Takhle to je. Uvedli na pravou míru.
1: No, já teda se přiznám, že kdybych bývala měla náhradní maminku nějakou, tak bych tak ještě třeba mohla být.
0: A to je pak takový jednoduchý,
1: je
0: že?
1: Víš co?
0: Práce, jenom ti to dítě přinesou, tady máš dítě, nazdar.
1: Ježiš, to je krásně, to je roztomilej, rozumíš?
0: Ale víš co, ty práce s tím
1: ty
0: jako...
1: Ty jsi nepřibrala žádná bolest, žádný jizvy, nejseš natržená od hlavy k patě, rozumíš?
0: No, právě.
1: Prostě rekonvalescence, cajk, jo, hormony žádný s tebou nelítaj, nemávají, protože jsi vlastně, i když těch 53 už taky má nějakou hormonální nerovnováhu, zase aby jsme si moc nefandili, ale je to samozřejmě jednodušší, ještě to děťátko takhle jako.
0: Ale vem si to, že jí bude normálně 80 a to dítě ještě pořád bude skoro dítě jako.
1: To nepřeháněj, 53 let je jí, no, tak 73 mu bude 20.
0: No tak to je takový přerostlý dítě. No ne, ona sama řekla, že by se měla a hodlá dožít 110 let, aby zažila ty děti trošku ještě jako, aby měla i ty vnuky a
1: vnoučatka
0: a tak dále, no. Takže nevím, já jí to přeju samozřejmě, 53, to znamená, že v polovině života teď.
1: Já jí to taky přeju, samozřejmě, pochopitelně. No ale chce to odvahu každopádně. V 50 letech já už bych byla unavená. Ale holka je šikovná a samozřejmě mají asi nějaké možnosti, takže můžeš si třeba dovolit si víc ulevit, že jo?
0: Tak hlavně má prachy.
1: Šiku, no to jsem, ty možnosti, tím jo, jsem myslela.
0: No vidíš to, tak se už jenom zaplatí.
1: Ty jsi to řekl tak, natvrdo. Prostě, když máš prachy, můžeš mít tě v 53.
0: Klidně, i v 80, to je úplně jedno.
1: Ale taky to není pravda, protože ty děti tě, že jo, vyrůstají, už jim nenabídneš tolik to, co... Já jsem to viděla, já jsem byla mladá matka, jsem i stará matka a vidím ten rozdíl prostě. Nekoukej na mě, kdybych byla úplně...
0: Stará matko.
1: Kdybych byla Altehexe zase. Matka. Zase taková čarodějnice nejsem, jo, prosím tě.

0: Za náma Cyril na Hit Radio Nord Music, s vámi Lucka, Dan, dopolední show LSD, všem krásné úterý.
1: No, my jsme se před chvilkou bavili o tom, že americká herečka a modelka Cameron Diaz má třetí děťátko, má ho díky náhradní mamince, všechny tři děti má díky náhradní mamince a já musím zmínit jednu věc, čím je Cameron Diaz velmi, ale velmi sympatická.
0: Tam byl ještě point, že je 53, jo.
1: To jsem chtěl doplnit.
0: Neřekla jsi to, neřekla jsi to. Takže pojďme dál. No, aby to pochopili, proč
1: ten
0: o tom mluvíme, že to je takový...
1: u ženy nemusíš
0: ne,
1: tak
0: vím,
1: zdůrazňovat.
0: Ale proto je to taková aktualita, že v těchto letech má to dítě.
1: Takže já bych chtěla říct, že americká herečka modelka Cameron Diaz, která porodila v 53 letech
0: no,
1: své třetí dítě
0: takhle,
1: a všechny tři děti má od náhradní matky.
0: To dělá moderátor.
1: Jsi spokojený,
0: no,
1: Dane?
0: Jo, jsem.
1: Tak,
0: pojď.
1: Bych chtěla říct, že mi je velmi sympatická, protože ona... Hele, stačí říct někdy jednu větu, která je velmi úderná a dostačující a vypovídá o všem. A Cameron jí řekla, a já ji teďka budu citovat.
0: Tak ji cituj.
1: Raději budu sledovat, jak moje tvář stárne, než mít tvář, která mi nepatří. Ty strašně to cením v této dnešní době přefoukaných puls a napnutých hlav a já nevím, co všechno šnipre jak swingy. Jako opravdu umět s grácí a s lehkostí stárnout umí málo kdo a moc se mi líbí, že i když máš ty peníze a máš ty možnosti, že jsi udržel zdravý selský rozum a že se dokážeš takhle prezentovat, protože tyto ikony bývají mnohdy inspirací pro mladé dívky a já to vždycky obzvlášť jako maminka a jako žena strašně cením, že někdo má takovýhle přístup.
0: A tady v tom,
1: přirozenosti.
0: Tady v tom já s Cameron nesouhlasím, tady mám rozpor. Já bych to tak nemohl vnímat, protože kdybych to převedl na sebe a řekl to jako podle sebe, raději budu sledovat, jak moje tělo tloustne, než mít tělo, které mi nepatří. Jo, a proto jsem nedávno tady prohlásil, že hubnu, protože jsem zjistil, že jsem hodně přibral. Tak tady v tom nesouhlasím. To já budu dělat všechno proto, abych měl tělo, které mi nepatří.
1: Ano, Dan, přátelé, dokonce nám přišla
0: Ladu
1: zpráva.
0: Ladu Schomutová psala, jak jde hubnutí, se ptala.
1: Tak, Laduško Schomutová, samozřejmě Dan klasika. Velká huba na začátku, jak se říká, že jo, říká se to velká huba. No. Prostě po týdnu, jo, žádnej hlídání s jídelníčku, žádnej pohyb.
0: Ale zase,
1: vždycky jsi jezdil na Matildu nebo co Miladu,
0: já pořád
1: jezdil si na brusle.
0: Hubnu, zhubnul jsem. Nevím přesně kolik teda, já to zjistím, protože
1: takže zítra povinně.
0: Ano, ale funguju, ale zjistil jsem, že to nemá cenu brát tak úplně doslova jako.
1: Takže už to nebere tak vážně, dobře.
0: Ano,
1: chtěl jsi to zjemnit.
0: Ano, tak jsem to zjemnil trošičku. A zítra si o tom povídáme.
1: Tak jo.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro. Under Armour
8: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevují v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio North Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Marek Ztracený na Hitrádu Not Music, bude 11 hodin. Tady už slyšíte našeho kolegu zprávaře Roberta, a to proto, že nám řekne počasí zprávy a ty dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na Chomutovsku u obce Nezabilice máme tam nehodu, dvě havarovaná auta jsou, probíhá tam vyšetřování nehody, a v Ústí nad Labem v ulici Klíská taktéž bouračka dvou osobních aut. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, jehož nejvyšší cena oproti včerejšku stoupla o 40 haléřů na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena u nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Evropská komise vydá pokyny pro letecké společnosti týkající se leteckého paliva. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii v polovině dubna uvedl, že Evropě zbývá už jen asi 6 týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Komise má plný přehled o tom, co se děje, a situaci koordinuje s jednotlivými členskými státy. Vojáci v Žadci jako jedni z prvních v rámci armády České republiky testovali technologickou novinku. Na střelnici ve Vršovicích u Loun místo papírových terčů stříleli na robotické systémy, které simulují nepřítele. Roboti se hýbou a nutí střelce přemýšlet jinak. Střílelo se ostrou i značkovací municí. Na fotbalová Liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal, nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta se hraje dnes v 9 večer. Na severu Čech bude dnes dopoledne a odpoledne převážně oblačno. Během odpoledne a večera se budou objevovat přehánky, místy i bouřky, teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
0: To byl Robert, díky za to. A teď pokračuje dál dopolední show LSD, Luzka Šlegr, Dan Rakacký.
8: Hit Radio Nord Music.
10: Chcete se dobře vyspat, kdo by nechtěl, že? No a my vám už za chvilku poradíme, kam se vydat.
0: Buďte s námi.

0: Jo, to je pohodička, přátelé, na Hit Radio Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka, zdane, máme tady 5. května, 11:45 za chviličku.
1: No, a taky tady máme velice dobrou zprávu pro všechny milovníky spánku.
0: To jsme my dva, vy.
1: Pro všechny spáče, protože už zítra se otvírá v Ústí nad Labem dům spánku, ten najdete v Žižkově ulici a možná se ptáte, co je to dům spánku? Tak je to místo, kde váš spánek dostane úplně nový rozměr, protože se tam prodávají matrace nebo budou prodávat postele, rošty a taky příslušenství pro váš lepší spánek.
0: No a my na Hit Radio Nord Music pro vás budeme mít už příští týden soutěž o dva speciální italské polštáře z paměťové pěny pro vás i pro vaši drahou polovičku, takže dva kusy kvalitních polštářů. Spánek je za mě teda osobně úplně nejdůležitější regenerace pro naše tělo. To se ví, to je všeobecně známá informace, ale taky možná naše nejoblíbenější činnost.
1: No rozhodně.
0: Někdo je spáč, já jsem teda velký spáč, my jsme tady obrovský spáči, takže já bych třeba mohla. Jsi říkal, že to je dům spánku, jo?
1: Dům spánku.
0: Já si představuju barák, kam bych se mohla jít vyspat.
1: Vyspat.
0: Doufám, že by mi to
1: umožnil.
0: Můžeš
1: to zkusit?
0: Jako? Třeba pro matky na mateřské dovolené by bylo hezké takovéhle místo. Ale. Takže já vždycky říkám, já bych mohla, já jsem si vždycky přála to dělat, takovou tu, jak chodíš testovat, že jo? Jak chodíš testovat ty polštáře,
1: že
0: ty madrace.
1: Testovala bys si madrace?
0: No.
1: Jako takhle.
0: Jak to zkoušela, jak se na nich spinká.
1: Jo, jo, to je, je to důležitý. Spánek je hodně důležitý. Hele, spíme za celý život asi 25 let. Chápeš to? Čtvrt století proležíš v posteli.
0: Já podle mě 20.
1: Tak ty ještě víc samozřejmě.
0: Míň?
1: Jo, ty jenom míň, jo.
0: No, já si myslím, že 25 let prospějí chlapy.
1: Aha.
0: A všechny ženy prospějí 20.
1: Ty pracuješ, jasně, ty makáš. Ale ještě bych se vrátil k tomu polštáři z té paměťové pěny. Ten by se mi hodil teda, protože já si pamatuju, tak by to za mě vzal ten polštář aspoň trošku.

0: Finaskejch novinka Selhání na Hit Radio Nord Music s váma Lucka s Danem LSD. Krásný den.
1: Tam byla hezká fráze, jsme krásně selhaní, místo sehraní. Viď? Slyšíš to, jak je ten dvousmysl?
0: To je zase ta čeština.
1: To je pěkný, to se mi líbilo. Nicméně teď pojďme k našemu novému Hit Radio 90, které můžete poslouchat v dabu. A jelikož se věnuje muzice 90. let, tak taky vydávají podcast, ten se jmenuje Vypalovačka. Už má svoje čtvrté pokračování a tentokrát se věnuje fenoménu Nirvana a konkrétně Kurtu Cobainovi, což je vlastně fenomén, ty úplně definovali nový styl muziky jako v té době. Lucie, Nirvana, co ti říká Nirvana?
0: Já si to pamatuju, můj tatínek mi za to skoro mlátil páskem, když jsem chtěla poslouchat Nirvanu 16, protože to prostě byl kluk, že s dlouhýma vlasama, metal, nebo co to, pro něj to byl metalista, on to asi nebyl,
1: ano,
0: metal,
1: to nebyl
0: ale,
1: metal.
0: To nebyl metal, ale pro mého otce, pro starší generaci ale, to byl.
1: Ano.
0: A prostě já jsem dostávala vynadáno za Nirvanu.
1: Jako prostě v té době boybandu, Take That, Backstreet Boys, to byl úplně jako blesk čistého nebe, takže probíráme Kurta Cobaina, tento podcast můžete poslouchat na všech streamovacích platformách, Spotify, Apple Music, kdekoliv, i na stránkách Hitrada 90. A jenom kdyby náhodou, a to si nemyslím, někdo neměl tucha, kdo ten Kurt Cobain je, připomínka.
0: A můj táta, vypni to, ti říkám.
1: Jo, už jsem si to právě koukám, že si nejde náhodou.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
3: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
5: je smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
4: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
4: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Radia. Startujeme v pátek 7 ráno.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
2: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Hausbrand Café, per favore.
10: Sí, signora.
9: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
11: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
13: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Tomáš Klus.
15: Single X.
16: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
15: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
16: www.hrady.cz.
17: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
2: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Nord Music, s vámi dopolední show LSD. To znamená, že tady za mikrofonem Lucie Schlegr, Dan Rakacký a takhle, před mikrofonem a za mikrofonem jste vy. Děkujeme, že posloucháte. Já to splet.
1: No, přátelé, na severu Čech máme dalšího hrdinu.
0: Wow.
1: Protože jedna žena se, přátelé, pokusila v Ústí nad Labem o sebevraždu. Rozhodla se tak, že učiní a že svůj život ukončí skokem z Mariánského mostu. V tu chvíli si představte, že jel po mostě policista, který byl mimo službu, měl v autě svoji manželku a ta manželka ho upozornila, že v protisměru za zábradlím stojí žena. Takže muž neváhal, jako policista, pomáhá a chrání. Vyskočil a vlastně přiblížil se k paní, která byla velmi rozrušená. Pak ji zezadu vlastně objal, celou dobu s ní promluval, držel ji kolem pasu. On byl za zábradlím, nebo ona za zábradlím, on před zábradlím. A společně čekali na příjezd samozřejmě dalších jednotek a pomocník a tak. Takže takovýhle hrdina jmenuje se Václav Richter, ten policista. Tak takovouhle krásnou, bohulibou činnost. A taky si říkám, víš co, ve správný čas, na správném místě.
0: Jasný.
1: Možná kdyby jel později, jo, nebo nejel vůbec zrovna tou cestou. Tak paní měla velké štěstí a myslím si, že je spousta dneska jiných možností, jak nelehké situace v životě řešit. Je spousta různých infolinek a linek bezpečí. Tak.
0: Samozřejmě. Otázkou je, zda ta paní nakonec byla ráda, že jel kolem. Třeba to nechtěla.
1: Třeba za to jednou bude vděčná.
0: A nebo naopak bude vděčná, že právě jel kolem. A chci říct jednu věc taky, že opravdu to všímání si je důležitý. Mně se stalo něco podobného. Jo, opravdu taky hraje tam hlavní roli most a osoba stojící na tom mostě. Ta osoba jsem já. Já jsem stál na mostě.
1: A nechtěl si skákat.
0: Nech si to vysvětlit, já to všem řeknu teď, jako to je příběh, pozor, jo. Tak jsem stál na mostě a normálně to bylo z přesilnici a stojím na půl hodiny. A přišla paní a zeptala se mě, nechcete náhodou skočit, tak já vás pozoruju, takhle koukám na vás. A já, ne, já jsem neřekl to podstatný. Já tam natáčel časozběrný video, který trvalo hodinu, tak jsem dělal kameru, jsem tam měla tam.
1: Co jsi tam natáčel? Čekal.
0: Jak jezdí auta, prostě no. Ale
1: kolik ti bylo let?
0: Mně bylo let v té době.
1: Před rokem.
0: To bylo nedávno, no tak 5 let zpátky. A, ale máš chci jenom říct, no tak, ale chci říct, že právě ta paní byla všímavá a taky se zeptala, zdali nechci spáchat sebevraždu. Já jsem řekl, že ne, v pohodě, dopadlo to dobře.
1: No a to jsem chtěla vlastně, ti jsme krásně navet říct, že je velmi důležitý všímat si svýho okolí. Prostě opravdu být pozorný, protože mnohdy opravdu můžete jakoby velmi, velmi pomoct. Já teda s mostama tyto zkušenosti nemám. Já si říkám, co bych já mohla dělat na mostě. A představte si, že já jsem tam chodila mávat na auta.
0: No jo.
1: Jako, hele, to je prostě pecka. A já musím říct, že vždycky, a dělala jsem to sama, dělala jsem to se svýma všema třema dětma, děláme to dodnes, a musím říct, že když kdykoliv jedu v autě a vidím přesně na mostě tu rodinu a ty dětičky, rozumím, že jako máma, já jsou šťastný, tak já troubím, mávám na ty okýna, přes okýnko, že na celou tu rodinu, a vždycky přesně mám z toho radost, protože vím, jakou to těm dětem udělá radost, že jsem zatroubila a zamávala.
0: No vidíš to, a já jsem si teď vzpomněl, že ještě kromě toho, že jsem chodil na ten most natáčet kamerou, ten časozběr, tak jsem taky chodil s kamarády na most plivat na auta. To byla taky moje činnost, ale to jsem byl hodně malej.
1: Takže já chodila mávat na auto, ty jsi chodil plivat,
0: ano,
1: no.
0: Jo.
1: Tvůj tajbl, Dane.

0: ta se povedla. Lucie a Marie.
1: To je krásná kombinace, vy?
0: Je, no, je to moc pěkný. Tady Hit Radio Nord Music, LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký a jsme v cílové rovince.
1: Jsme v cílové rovince, no ale než dojedeme úplně do konce, tak zítra se musíme nachystat, protože zítra je středa, hosta je třeba.
0: Ano.
1: A my už zítra na Hit Radio Nord Music, jako již tradičně, v 11 hodin přivítáme zajímavé hosty a zítra jim budou, přátelé, kdo zná zábavnou fotbalovou talk show Tiki Taka, tak zítra zavítá nejenom na nějakou platformu OnePlay a podobně, ale zavítají k nám do Hit Radia Nord Music. Přijde k nám osobně Pavel Horvát, český fotbalista, bývalý reprezentant, momentálně trenér FC Baníku Most a taky Luděk Zelinka.
0: Ano, bývalý český fotbalový útočník. A pokud vás cokoliv o Tiki Taka zajímalo, jakože určitě, můžete už teďkom psát vaše dotazy nebo namlouvat hlasovky na 377-39-958.
1: A já si jdu něco nastudovat k tomu fotbalu.
0: No a to je všechno, my se loučíme.
1: Takže já tu Merunu neznám.
0: Ale prosím, tě to dáš. Ty máš jenom v hlavě puk, já vím, ale tak si nastuduješ Mičudu.
1: To si řek hezky.
0: A za chvíli srdcovky, taky nás čeká naše odpolední show Padla, Katka a Kamil, no a?
1: A já už mám po dnešku v hlavě vygumováno.
0: No, tak to je úplně v kompletu. Mějte se krásně,
1: krásný
0: hezký den,
1: ahoj. Užijte si ho, papa.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
2: Hit Radio.
11: Dobíjte si baterky s Hitradiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
12: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
2: Hitradio. Milovali jste je. Pustili od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Hit Radio North Music.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: náladu. Zlepši si náladu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Chomutovsku u obce Nezabilice. Máme tam nehodu dvou osobních aut, probíhá tam vyšetřování. A ještě jde osmička, 84. kilometr ve směru na Drážďany. Je tam silný provoz a tvoří se tam menší kolona. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než miliardu a půl. Eurojackpot na věky za vodou.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, a to na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Maximální možnou cenu pohonných hmot i teď v květnu stanovuje Ministerstvo financí. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění. To je vzkaz nejen od lékařů, ale také od expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková-Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
7: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
6: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%. Informuje o tom Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Z Ústí nad Labem se nově dostanete vlakem až do Kodaně. Z Ústí bude vlak vyjíždět v 7.43. V cílové stanici bude krátce před 20. hodinou. Kvůli rekonstrukci tratě v Německu se zatím cesta protáhne, ale od poloviny června bude jezdit do Kodaně vlak 3x denně. Při včasném nákupu vyjde jízdenka na 1350 korun.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Na severu Čech bude dnes převážně oblačno. Během odpoledne a večera se budou objevovat přeháňky i bouřky. Teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: 12. 14 hodin, 2 minuty, úterní poledne je tady a do víkendu nám tak zbývají jenom 2 dny. Taky máte tak rádi prodloužený víkendy. Tenhle ten navíc bude výjimečný, protože na Hit Rádiu vás čeká retro víkend. A to už od pátku 7 hodin ráno. Takže nemusíte být smutní, pokud jste si mysleli, že tento týden přijdete o páteční srdcovky.
3: Hit Radio North Music.
8: No a ty úterní nám začínají právě teď. Dneska si dáme opět 5 ikonických hitů a zavzpomínáme na vaše poslední zvonění, kdy jsou ty maturity. Teď rok 1990, Madonna a Vogue na Hit Radio.

0: Jak by řekl jeden můj kamarád, tohle je taky dobrá vykopávka. Teď teda nemyslím Madonu, ale tu píseň. Hit Vogue na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Teď si musím omluvit až do Hollywoodu, jestli to tak vyznělo. 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Máme tady dnešní úterní srdcovky a zároveň vzpomínáme také na poslední zvonění, jo? Potkali jste ve městě partu maturantů v kostýmech, v maskách, se stříkacíma pistolema? Tak je to skvělý. Poslední zvonění je tady, je to tradice, která se u nás dodržuje už desítky let. A já bych dneska chtěl vědět, jaké bylo to vaše, pokud jste ho zažili. Pojďte na něj zavzpomínat tady u nás na Hit Radio, přímo v živém vysílání, kde to bylo, kdy bylo, co jste měli na sobě a jestli jste vybrali i nějaký prachy, možná, že máte nějaký podobně jako naprosto šílený zážitek, jako mám já, nevymyslel jsem si ho, přihodím ho za chviličku. Dejte vědět na 777-937-777, můžete psát zprávy, kdyby se vám to nechtělo vypisovat, klidně namluvte hlasovku, i na to se tady těším. Zároveň, kdybyste náhodou potkali tady partu maturantů, co by po vás chtěli nějaký peníze a vy byste u sebe neměli žádný drobný, tak bacha, žijeme v roce 2026 a normálně už mají všichni hotový QR kódy, takže můžete poslat peníze přímo na účet. Není to krásný? Není to krásný být na střední škole? Ty možnosti, fantazie. Tak jo, pojďme teda vzpomínat a když už vzpomínáme, tak z hudby teď budeme vzpomínat opravdu na úplný pravěk. Rok 1981 a jedna z mála nizozemských kapel, které vůbec tady na Hit Radio hrajeme. Stars on 45 a stejnojmenná srdcovka, tedy Stars on 45. Na Hit Radio. Rok 81.

0: rádiu, srdcovka s číslem 3, U2 Ordinary Love, tedy obyčejná láska. Ono se řekne obyčejná láska, ale kolikrát člověk tak může mít rád, tak opravdu z lásky, co? Dvakrát či třikrát to ne, jednou je dost. To jo, to by byla hezká písnička.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 12 hodin 17 minut a posloucháte Hit Radio, Jirka Pelnář s váma. Díky za všechny reakce, které posíláte na 777-937-777 jako vzpomínku na vaše poslední zvonění ze střední školy. Máme tady kromě zpráv taky hlasovky.
2: Nazdár, no hele tyjo, já si svoje poslední zvonění nepamatuju, to si vůbec nevybavím, jaký my jsme to vlastně měli nebo neměli, nebo jestli to vůbec bylo, nebo nebylo. Ale nevím proč, ale vybavím si poslední zvonění ze Zdrávky, z Ústí, a protože jsme měli základní školu, vždycky tam měli pak to poslední zvonění a nevím proč, ale prostě si to pamatuju, jak oni tam vždycky lítali prostě v pláštích, prapodivně prostě vymouděný, namalovaný, nenamalovaný a stříkali na lidi vodu a malovali jim na obličej. A možná si to pamatuju právě proto, že si člověk jako říká, tak a tohle jsou lidi, kteří nás budou jednou léčit.
0: No jasně. Jako na rovinu člověk musí být trochu šílený, aby šel dobrovolně do českého zdravotnictví. Takže tuhle srdcovku s číslem 4 posílám do každé nemocnice, čekárny, lékárny, k zubařům, na chirurgii, na porodní sál, prostě kamkoliv. Tohle teď potřebujete slyšet, jestli patříte mezi bílé pláště. Reggae to sunshine!

0: Ano, slyšíte správně. Adele v srdcovkách.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A možná si říkáte, proč tady hraju v srdcovkách zrovna Adele, vždyť to vlastně jako není starý song, je stále aktivní zpěvačka a tak dále, ale pozor, jo. Zaprvé, tenhle hit vyšel skoro před 20 lety. Fakt, v roce 2008. To je úlet. A za druhé, Adele dnes slaví narozeniny a její hity se nám zarily hluboko pod kůži a proto i Adele má své místo v našich srdcovkách. No a skoro 20 let od svého posledního zvonění má taky Tomáš, který píše zprávu. My jsme tenkrát málem vytopili školu. Nakonec jsme stáli na náměstí a vybírali peníze. Jeden pán se mnou málem popral, protože jsem ho zlil vodou, když byl v obleku. Na moji obranu musím říct, že mohl klidně jít kudykoliv jinudy, ale šel záměrně přímo přes nás. Nakonec na nás zavolal policajty a oni nás rozehnali. Ikonický. Vážně. Díky moc za tuhle zprávu. Hele, takhle se ale stávají přesně ty legendární příběhy. A přesně v tomhle já jsem na tvý straně. Teď mohlo jít kudykoliv jinudy. On to udělal stejně schválně. Stejně šel na nějakou zkusku, kde nechtěl bejt a tak se nechal záměrně takhle jako zlej. Takže jste úplně jako v pohodě. Poslední zvonění, tak to je téma dnešních srdcovek. Dáme si srdcovku na přání a teď pozor. Chtěl bych vědět, kterou píseň, který hit jste měli nejradši na střední škole. A třeba i v jakém to bylo ročníku, nebo aspoň v jakém roce. Cokoliv si k tomu vzpomenete, jestli vás to bavilo třeba, já nevím, na vodě, když jste byli se školou, nebo když jste byli na lyžáku, cokoliv, nějaký příběh, můžete klidně doplnit, ale to nejzásadnější je píseň vaší střední školy. Pište na 777-937-777 nebo posílejte hlasovky.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Májové dny v online shop CZ.
7: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
9: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
9: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Mirai. Novinka, vzpomeneš si ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my vzpomínáme na Hit Rádiu na písně, které jste měli nejraději na střední škole. Já jsem chodil na střední v letech 2.1 až 2.5 a za nás tenkrát frčeli Black Eyed Peas a hit Let's Get It Started, který dokonce jsem měl i potom jako na maturitní přetančení, jo? Na maturáku, slavnosti přetančení. Tak, no a jaké to byly vaše hity? Ptal jsem se, dostal jsem odpověď na čísle 777-937-777. Těch odpovědí je tady hodně, ale vy poznáváte, že jsem vybral jednu jedinou. A to od Zuzky, která píše, já jsem na střední škole milovala Hotel California jako novinku a ta láska mi vydržela dodnes. Tak pokud by to šlo, prosím o ní. Eagles a bezesporu jejich největší hit z roku 75.

0: Tak takhle zní Hit Radio, když si diktujete muziku vy. Eagles, Hotel California, srdcovka na přání, rok 1975.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A pozor, přestože dnešní srdcovky končí, tak vy si užijete opravdu ty ikonické legendární hity, jako hrajeme tady v srdcovkách, stejně tak jako třeba i Eagles. Tento víkend, protože my pro vás chystáme na Hit Radio, když je ten prodloužený víkend retro víkend, a to pozor, už od pátku od 7 hodin od rána až do neděle do 18 hodin uslyšíte ty nejhranější hity za posledních 20, 30, 40 a vlastně možná i 50 let, jako jsme to slyšeli právě teď. Posloucháte Hit Radio, srdcovky jsou za náma, za chviličku například Linkin Park, bude taky Adam Ďurica z hitem Mandolína, a když jsme si dneska povídali o posledním zvonění, tak ještě tady mám jednu zprávu od Karla, který píše: ahoj, já jsem potkal za poslední týden asi 4 party maturantů v jeden den, co měli poslední zvonění. Každá chtěla peníze, už jsem neměl. Ani QR kód jsem nevyužil a jejich nejčastější věta byla: vždyť jste byl taky mladej, tak nám něco přispějte. Tak jenom chci vyřídit všem maturantům, že mladej pořád jsem, ale peníze netisknu. Zdravím. Dobrý, tak jo, tak prosím vás, jestli máte doma maturanty, který teprve jako čeká poslední zvonění, tak jim řekněte, ať teda nepoužívají tuhle větu. A jestli máte nějakou dobrou výmluvu, jak se vymluvit z toho, že už nechcete nikomu dávat peníze, klidně si můžeme udělat zítra nové téma a budeme si dělat poznámky, protože party maturantů na poslední zvonění ty budeme ještě tento týden 100% potkávat. Za chviličku tedy další hity a teď vzpomínka na dnešní snídaní šampionů.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
3: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
5: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
4: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
4: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
6: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
8: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
1: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Vejagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Děčínsku v obci Huntířov. Je tam nehoda dvou osobních aut. Probíhá tam vyšetřování a ještě D8 mezi 89. a 91. kilometrem ve směru na Drážďany. Je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Nájmy v prvním čtvrtletí opět rostly oproti konci loňského roku o více než 2%. Metr čtvereční se v Česku v průměru pronajímal za 340 korun. Nájemné rostlo ve všech krajských městech, kromě Karlových Varů, Pardubice a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 tisíc korun za rok pro jejich osvobození od daně. O jaké preventivní programy půjde, popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
8: Budou to investice do například onkologických preventivních programů, kardiovaskulárních preventivních programů, diabetické screening, tedy diabetického rizika a další vlastně preventivní programy cílící skutečně na prevenci chronických chorob, které nás v českém zdravotnictví trápí nejvíce.
7: Na tyto preventivní programy by měly být stropy vyšší. Změna bude podle ministerstva předložena formou poslaneckého návrhu. Herečka Jiřina Bohdalová má svoji poštovní známku. Aršík obsahuje 5 různých motivů, které připomínají klíčová období jejího života a kariéry. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele. Jiřina Bohdalová oslavila v minulých dnech 95. narozeniny. Teď ještě pohled k nám.
0: K jezeru Milada bude i letos o prázdninách jezdit bezplatná linka. Ta je každoročně velmi oblíbená, proto i letos rada města schválila uzavření smlouvy s dopravním podnikem. Bezplatná linka bude v provozu od 27. června do 30. srpna a bude začínat od zastávky Divadlo. Jezdit bude v pátky a ve dnech pracovního klidu celkem 10x denně.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Na Ústecku bude odpoledne převážně oblačno, během odpoledne a večera se budou objevovat přehánky i bouřky a teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
9: A my pokračujeme dál, 13 hodin 3 minuty, taky přeju dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili o chviličku později než vaši kolegové. Důležité je, aby jste byli stále ale v doslechu Hit Rádia, protože my i v této hodině budeme rozdávat krásné ceny. Mám tady připravenou rodinnou hru Surikarty, což je denní výhra, ale pořád tento týden hrajeme o tu hlavní výhru, což je 10 000 na nákup. Před prodlouženým víkendem to se hodí. Tak za chviličku aktuální informace, jinak podrobnosti na webu hitradio.cz. No a teď dáme si opět ty nejlepší hity, které můžete slyšet v Česku kolem jedné hodiny odpoledně. Odpoledně? Pak jsem to řekl. odpoledne. Tak jo, je to slovo, který neexistuje, stejně tak jako úvod k tomuto hitu. Tam se zpívá Only Lovin' Lovin', taky to nic neznamená.
1: Hit Radio North Music.

0: Naše aktuální novinka na Hit Radio Rehab in my head je 13 hodin a 14 minut. Za jedinou SMS-ku 10 000 na nákupy v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Chcete? Jo, není problém. Tohle my tady umíme. Stačí poslat vaši oblíbenou SMS-ku od baby nebo od dědy, co jste kdy dostali, a poslat ji do naší soutěže. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Tento týden máme téma tady SMS-ky pro rodičů, protože hrajeme s Tesco Mobile a to je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc tarify v aplikaci Výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A SMS-ky v rodině, tak to je prostě nejvíc. Jo? My mezi sebou vlastně sdílíme všechno. Celý život. Humor, lásku, bizáry, ale i ty nejdůležitější události v našich životech. Pošlete do hry SMS-ku od vašich prarodičů. Jste ve hře o 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a zároveň se také ale dostáváte i do hry, a to o 4 prémiové mobilní telefony. A to konkrétně Xiaomi Redmi Note 15 4G. Dáme vám rovnou 4, že jo, abyste se potom v rodině nehádali, kdo má nejlepší mobil. No a v průběhu celé soutěže, celé naší hry, tak každý den ještě vyberu takhle jednu SMS-ku, stejně tak, jako to udělají i Jasmin s Michalem a Davidem ve snídaní šampionů, která od nás dostane Surikarty, což je rodinná karetní hra, která je vytvořená psychologem, a to přímo na míru vlastně každé rodině, aby trávila víc času spolu a zároveň, aby se lépe poznali. No a dnešní výherní SMS-ka, která stále je ve hře i o tu hlavní cenu, tak je od Niny. A ta píše: dostala jsem od babičky zprávu. Ahoj holky, přijďte si pro pizzu, už je hotová. Babi. Babička tím samozřejmě myslela pizzu, kterou se tenkrát pokoušela pro nás po domácku udělat, ale nevěděla, jak se slovo pizza píše. A výsledek v té SMS-ce, kde je použito tedy c místo 2z, vypadal prostě úžasně. Přesně tak, jak to tady posílám. Takže ty si to dokážete každý představit. Když ještě jednou tam bylo napsáno: ahoj holky, přijďte si pro pizzu, už je hotová. Babi. Nádherný. Děkuju za tuhle zprávu. Tahle zpráva tedy získává naši denní výhru. No a zítra opět pokračujeme. Jaká je nejoblíbenější SMS-ka od vašich prarodičů? Máte nějakou? Pojďte ji přihlásit do hry na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci Výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: zlepšte si náladu.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Je to hezký. Je to hezký Atmo Music Andělé na Hit Rádiu ve 13 hodin 26 minut a to v úterý 5. května. Já jenom doufám, že jste včera nebyli s autem v myčce nebo nedej bože o víkendu nemili okna. Dneska totiž přijdou bouřky a pár dnů tady zůstanou. Říkám si vážně, jako najednou ta předpověď meteorologům vyjde? To je prostě Murphyho zákon schválnosti a vždycky je to potom, co uděláme nějaké podobné rozhodnutí. Já jsem třeba dneska ráno ještě před rádiem přivezl z půjčovny vertikutátor a odpoledne musím vertikulovat trávník a zasít novej. A musím to prostě udělat dneska, protože ho zítra musím vrátit. A do toho mají přijít ty bouřky. Najednou, teda, jo? Najednou to vyjde. Tak proč o tom mluvím? No jenom proto, že pokud jste poslední dobou opravdu udělali nějaký fakt chytrý rozhodnutí, který ho budete dřív nebo později litovat, tak v tom nejste sami. Jsem v tom s váma a proto si my zahrajeme na Hit Rádiu Hit na přání za chviličku Shakira, Daisy Rascal, Loka. Protože si říkám, že občas na některé naše rozhodnutí bychom toho Loka potřebovali. Možná i dva.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2, průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh. Bod 3, plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Under Armour makes you better.
11: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevují v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v
14: zoo.cz.
15: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shakira na Hit Radio s Jitem Loka, je 13 hodin 37 minut. Když byste si otevřeli okno a koukli se ven z okna a zaposlouchali byste se, tak uslyšíte tohle. A to je ticho před bouří, protože dneska odpoledne mají přijít bouřky. Ovšem, pořádná bouře bude taky od 15 hodin tady u nás na Hit Radio, protože odpolední bouřky, tak ty budou jak venku, tak i v našem vysílání. Odpoledne v 15 hodin začíná naše odpolední show, tak jestli máte dneska opravdu jako den blbec a potřebujete zvednout náladu, a nebo už prostě jenom nemůžete, i přesto, že jsme teprve v úterním pracovním zátahu a stejně tak jako Evanescence toužíte po někom, kdo vás přinese zpátky k životu v této písni, tak naše odpolední show to přesně udělá. Jo, to je taková naše resuscitace pro vás, která vás vezme zpátky k životu.

0: Alex Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejné. Já doporučuji, najděte si překlad tohohle hitu. Je to opravdu krásný vyznání lásky, které se vyjímá z obyčejnosti. No a platí to i pro náš budoucí sexuální život, ten se taky bude vyjímat z obyčejnosti. Prý naše partnery a partnerky už brzy nahradí roboti. Ale pozor, žádný anduly nebo nafukovací nebo silikonový pany a panáci, ale prostě roboti, jo, skutečný jako roboti, ze železa, na baterky, do elektriky, prostě roboti, zajímavý. Asi se nemusíme bavit o tom, jestli je to opravdu jako hudba blízké budoucnosti nebo ne, možná, že opravdu ano. Já spíš si jenom říkám druhou věc, a to, že jestli se potom budou prodávat, až vám doslouží, jo, nebo budete chtít třeba novej model a budete ho chtít prodat, tak konečně trh s ojetinama bude mít to pravý zboží.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče, a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu. To je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
12: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
13: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
14: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Divoký byl a čmelák. Tady u nás na Hit Radio se proletěl po rozkvetlé louce ještě předtím, než nám začne pršet v Česku. Je 13 hodin 54 minut, za chviličku nejnovější zprávy, do té doby ještě například Rose, Bruno Mars nebo Vanessa Amorosi. Hit Radio.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou a před námi nejnovější zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Lounech, v Javorové ulici probíhají tam stavební práce a projíždí se jedním pruhem. A v Litoměřicích v Kostelní ulici i tam probíhají práce na silnici a místo je aktuálně neprůjezdné. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák, country večer s kapelou Drac, hnedle vedle party, revival show AC/DC a Uriah Heep, summer party, pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hnedle vedle.
8: Letní kino, Klášterec nad Ohří.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dnešek je světovým dnem hygieny rukou. Letos probíhá s heslem Sekundy zachraňují životy, umýjte si ruce. A přechází v době výrazného vzestupu nákaz žloutenkou typu A v Česku. Odborníci připomínají, že hygiena rukou by měla být samozřejmým návykem pro každého z nás. Hasiči by dnes chtěli zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku z 20 hektarů na 10, ale ideálně až na 5. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Naposledy jsou dnes na hašení použity a nasazeny vrtulníky. Příčina zatím není známa, stejně tak ani výše škod. Kapitán hokejové repre Roman Červenka na gala večeru hokejista sezony potvrdil start na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku.
10: Já věřím, že i ty prostě čím víc těch těžkých zápasů a těch momentů, které jsou prostě náročný, tak věřím, že mě někam posouvají prostě jak ty psychické náročnosti, tak i v ty fyzické. A když ta sezona byla náročná, teďka playoff byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci být. Celý ten štáb má končit, radím, a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, nedovedu představit říct, že ne.
9: 40-letý útočník je dvojnásobným světovým šampionem, letos nechyběl ani na olympiádě v Miláně a na nadcházejícím turnaji by měl patřit k lídrům týmu. Teď ještě pohled k nám.
1: Na železniční trati mezi Libochovicemi a Roudnicí nad Labem se chystá několikadenní výluka. Vlaky nebudou jezdit mezi zastávkami Bříza Obec a Roudnice nad Labem, a to příští týden od pondělí 7:50 až do čtvrtka do 15:15. Na úseku mezi stanicemi Bříza Obec a Roudnice nad Labem pojedou autobusy, do nich ale nelze brát kola.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Na severu Čech bude dnes převážně oblačno. Během odpoledne a večera se budou objevovat přeháňky i bouřky. Teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů.
2: Hitradio. Jirka Pelnář. Hitradio.
0: 3 minutky po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. A co, už u vás prší? Jestli ne, ono to přijde. Alespoň si tady meteorologové neustále vyhrožujou. My si dáme další hity, takhle mezi 2. a 3. odpolední, který vás zvednou ze židle. Poetika, Meduza, taky Carly Rae Jepsen. A zároveň tady mám velmi významný průzkum a my budeme potřebovat zjistit, jestli odborníci mají pravdu, anebo ne. A pokud jste někdy žádali někoho o ruku, nebo naopak jste byli požádány, anebo klidně vlastně i požádání v dnešní době, tak Vás se to bude týkat nejvíc. Vás budu potřebovat už za chvíli na WhatsAppu Hitrádia na čísle 777 937 777.

Poetika na Hit Rádiu, chviličku před čtvrt na tři. A teď pozor, jste ženatí? Nebo vdané? Nebo jste někdy byli? Ano? Výborně, skvělý. Tak zaplať pánbůh za to, že teď posloucháte Hit Rádio, protože já teď potřebuju vaši pomoc. Mám tady průzkum, který uvádí, že 32% mužů žádá o ruku naprosto nevhodným způsobem a v doslova, teď se mluvám, ale cituju, debilní chvíli. Jak to je? Jak je to u vás? Jak jste to zažili? Dejte vědět na 777-937-777. Pojďme zjistit, jak to je v Česku, jestli opravdu mají odborníci pravdu, jestli to je 32% chlapů, jo? Zajímá mě, jak jste byli požádány, dámy, a jestli to opravdu bylo v ten idylický filmový moment, a nebo naopak to bylo prostě v tu nejméně vhodnou chvíli, a nebo jestli se to pokazilo, nebo pánové, co vám se jako u toho všechno stalo. Těším se na vaše zprávy, dáme to dneska dohromady. Telefon číslo známe, můžete psát zprávy, anebo klidně, protože samozřejmě čtvrt na tři, máte spoustu práce, můžete posílat hlasovky, jo, na stejný číslo 777-937-777. A když jsme tady u těch svateb, tak si dáme jednu z novomanželského tance.

hitem Super Heroes, tedy superhrdinové. Hele, každý chlap asi, když žádá o ruku, tak se v tu chvíli cítí tak trošku jako superhrdina. Ovšem, jak to tak vypadá i podle vašich zpráv, tak jsme teda jako dost jako joudové, teda musím říct. 32% mužů prý žádá ženu v naprosto nevhodnou chvíli a naprosto jako nevhodným způsobem. Ptám se, co u vás, vaše žádost, a nestačím se divit. Třeba tady. Ahoj, mě manžel požádal úplně v nevhodnou chvíli, protože ten den jsme se strašně pohádali, já jsem odjela k rodičům a už jsem se vracet nechtěla a on mi napsal, že pokud to chci ještě zkusit, ať za ním přijedu. A když jsem teda přijela, tak jsem byla ještě uplakaná v nervech a on poklekl a brečel taky, takže potom se ten pláč změnil na šťastný a teď spolu budeme 7 let. Denča. Dobrý, není špatný, ok. Ahoj, mě manžel požádal po celodenním trajdání po městě, já byla upatlaná, upocená, žíznivá a ani nepoklekl, že ho teda jako bolí koleno, ale teda omlouvá ho, že to bylo v mé milované Vídni a hned potom mi koupil studené pivo. Tu sklenici mimochodem máme doteď doma. Takže i tak to bylo krásný. Míša. Dobrý, to já jako rodilý Plzeňák oceňuju, žádost o ruku pivem, super, akorát ten půl litr jste tam krásně museli teda. No, další, ahoj, žádost o ruku od manžela, bída. Koukala jsem na film a říkám, je, oni se berou ve dvou sami, to je super nápad. On, jo? No tak to taky tak uděláme. Já na to, tak jo, super. On, kdy? Koukni na termíny na úřadě. A bylo to. A já si myslela, že mě ještě teda jako požádá nějak romanticky a to bylo všechno. Do měsíce jsme byli svoji, už jsme spolu 8 let, ale té žádosti jsem se vlastně oficiálně nedočkala. Veronika. Jak říkám? Jouda. Jsme joudové. Ty tady další zpráva. Ahoj, mě požádal po telefonu. Co? No tak to si dáme už za chvíli. To si musíme přečíst.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut. Povídáme si na téma žádost o ruku v nevhodnou dobu. Jak to bylo u vás? Nestačím se divit. Kamča píše: ahoj Jirko, mě požádal o ruku manžel po telefonu. A sice na pořádnou dálku, já jsem pracovala v Praze, bydlela na ubytovně a on na ubytovně v Jablonci. A aby jsme stihli svatbu do konce roku s možností získání služebního bytu v Praze, tak by to prý říct osobně nestihlo. A tak jsme se teda jako vzali. Byla to poslední svatba v našem městě v tom roce a nakonec jsme i ten byt po půl roce získali. Jakože rozejít se s někým po telefonu, to už jsem slyšel několikrát, ale požádat někoho ruku po telefonu, to je poprvé v životě. Dobrý. Další zpráva od Market. Ahoj, tak u nás to moc romantické nebylo, my jsme se prostě vzájemně dohodli, že bychom se mohli vzít. Já se tenkrát skoro urazila, protože mi můj manžel místo prstýnku chtěl dát kus, jak já říkám, uřezané trubky. Prý si ho přece neberu kvůli prstýnku. Nakonec jsem si prosadila jednoduché zlaté kroužky. Na podzim slavíme 26 let od svatby. Gratuluju. Gratuluju, máš svatozář. Ahoj, já byla požádána o ruku při gratulaci k svátku. Máme vítěze, opravdu jakože za mě teda asi jako nejblbější žádost o ruku. Při gratulaci k svátku, dovedete si to představit? Ahoj, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a vezmeš si mě? Jako vážně to takhle proběhlo? No hele, pokračuju dál, jo. Takže při gratulaci k svátku asi už mu došly nápady na dárky. Po 10 letech vztahu s dvěma dětma, 3 roky a 3 měsíce. I tak jsem to obrečela, asi v tom měly roli hormony, takže jsem byla nakonec ráda, že to bylo doma a v teplákách. Dobře, pojďme to uzavřít. Chtěl jsem říct jednu věc, nepřišla jedna jediná zpráva, že by žádost o ruku proběhla romanticky nebo nějak jako super skvěle boží, jo? Nic takovýho. Což znamená jenom jedno, že je úplně jedno, kolik procent nakonec, jestli je to těch 32 nebo ne, jak tady říkají odborníci, je úplně jedno, kolik procent žádostí proběhne v nejnevhodnější chvíli. Ale buďte za to rádi, že to takhle proběhlo. Protože evidentně, na rozdíl od těch, co to měli v pohodě, si vy tuhle žádost budete pamatovat do konce svýho života. A nebo manželství.
1: Mami, víš, že v Bagrparku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagrpark. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 000. Přidej se k nám. zf.com/práceklášterec.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
11: Hit Radio. Hit
5: Hit Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Soler na Hit Rádiu, vyloženě letní hit, ještě než začne pršet. Ano, meteorologové na dnešní den ordinují pláštěnky, my tady na Hit Rádiu zase naopak ordinujeme kabáty. Je to tak, dáme si kabát a konkrétně hit, který je vlastně jako už dost starý. Jestli máte pocit, že když jsme vyhráli na Gáno, že už je to pravěk, tak tohle je dokonce ještě starší. Je to rok 1994. Asi to nedokážu teď spočítat, kolik už let to je, ale nějakých desetiletí to bude. Rok 1994, kabát Colorado. A proč si dáme zrovna Colorado? Z toho důvodu, že my vám budeme hrát hity nejenom z 90. nejenom z milénia, ale taky z 80. a 70. po celý ten

0: tento víkend. A ne v sobotu a v neděli, ale prodloužený víkend. To znamená pátek, sobota, neděle. V pátek už v 7 ráno začínáme, končíme v neděli v 18 hodin. Tak pojďme nasednout a užít si tuhle jízdu, která nám oficiálně začne v pátek ráno. Teď na Hit Rádiu, Kabáti, Colorado a 90.
1: A tam vždycky říkal lochu žádný strachy. Chceš kovboj v Colorado, můžeš krávit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

0: Leonej na Hit Radio s Jitem Don't Worry, tedy nedělejte si starosti, buďte v pohodě, přesně, starosti hoďte za hlavu, pokud nevíte jak, tak dál poslouchejte Hit Radio, protože od 15 hodin vás čeká taky naše odpolední show a ta vždycky dokáže zahnat strasti života jako v co nejrychlejším, doslova rekordním čase. Mají na to vždycky 3 hodiny, každý den od pondělí do pátku mezi 15 a 18 a jejich čas začíná už za chvíli. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zase zítra v pravé poledne, kdy startují srdcovky Hit Radia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: je. Smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
3: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro Weekend Hit Radia. Startujeme v pátek 7 ráno.
5: Housebrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
8: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je to nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásné odpoledne všem řidičům za volanty. Pozor, projíždějte opatrně na trase Chomutov, Hora svatého Šebestiána. U Křimova tady stojí porouchaný vozidlo. A stejná komplikace taky na silnici 1/63 v obci Habří v Řehlovicích, takže i tady bacha. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
2: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok, pořád je co objevovat.
5: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se to má podařit.
1: On air,
6: online
1: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Češi letos budou pracovat na pokrytí veřejných výdajů přesně 155 dní, tedy o den méně než loni. Den daňových poplatníků, pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občanů, letos připadne na 5. června. Informoval o tom Institut liberálních studií, který termín vypočítává. Muž zadržený kvůli podezření z otrávení dětské výživy chce prokázat svou nevinu. Slovenský rodák žijící v Rakousku vyšetřovatelům dal k dispozici své chytré hodinky. Zkoumají také data z navigace jeho automobilu. Muž je bývalým zaměstnancem výrobce dětské výživy. Doma u něj se našlo větší množství jedu na krysy. Horská služba na Šumavě eviduje první případy uštknutí zmí obecnou. Muž se s hadem setkal na Modravě. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde ho ambulantně ošetřili. V ten samý den došlo minimálně ke dvěma dalším případům. Tak na to myslete a buďte na turách obezřetní. V Karlových Varech se dnes večer rozhodne o domácích volejbalových šampionech. Karlovarsko v pátém finále hostí obájce titulu Pražské Lvy. Poslední bitva o zlato začne v hale míčových sportů přesně v 18 hodin.
8: I v úterý měří teploměry na severu Čech hodně vysoké teploty, aktuálně 24 až 27 stupňů Celsia, ale pozor, během odpoledne se to postupně zkazí, tak jak slibovali meteorologové, a skutečně mají dneska dorazit přehánky i bouřky, tak s tím počítejte. Jinak zítřek bude prakticky stejný, to znamená zase od sluníčka až po přehánky nebo bouřky a 22 až 25 stupňů.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Teď už ale startuje naše odpolední show. Padla krásný úterní odpoledne. Přeje Káťa Haplová
8: a Kamil Bílský. A to vám říkáme, i kdyby dneska odpoledne trakaře padaly, my si to tady zkazit nenecháme a slibujeme 3 hodiny jenom dobrý nálady a taky super hitu.
0: No a jeden z nich to otevírá taky právě teď. Pharrell Williams, takže volume doprava.
8: Happy!

0: Krištof má dneska kšeft. Prodává déšť a evidentně ho počasí koupilo. Takže přátelé, připravte se na to. Každopádně s váma Padla na Hit Radio Nord Music.
1: Dneska musím začít, kamarádi, příběhem, který napsal sám život. Hele, čeho já jsem byl dneska v poledne svědkem, jako vykulená jsem z toho ještě teď.
0: Povídej.
1: Takhle ti to řeknu. Pravý poledne, hlavní silnice, hlavní ulice u nás v Dubí na Teplicku. Mm-hmm. A v hlavní roli taky injekční stříkačka a týpek, který se to prostě poslal v přímém přenosu do Žíly, čoveče.
0: Ale...
1: pravý poledne. Já jsem u tohohle v životě nebyla, já jsem tohle v životě neviděla a já jsem z toho fakt v šoku ještě teď.
0: A to je na nějakým frekventovaném místě, kde se jako pohybujou lidi?
1: Jo, ale totálně jako frekventovaná silnice, máš tam obchodák, vede to vlastně ta silnice z Teplic až na Cínovec. Mm-hmm. Takže taková ta jako nejfrekventovanější.
0: No, a tenhle člověk se rozhodl, že právě tam je to ideální místo si šlehnout.
1: Přesně, pravý poledne kolem chodili samozřejmě školáci, lidi z práce do práce nebo už jenom nakoupit vlastně do toho obchodáku. Spousta aut a on se rozhodl, že prostě uprostřed týdle, nebo v křižovatce tady na té frekventované silnici si to tam prostě pošle. Jako...
0: že mě to tady na severu Čech už ani nepřekvapuje. A co se dělo dál?
1: To je pravda, že mě to jako za stolik úplně nepřekvapilo, ale mě na tom všem nejvíc překvapila reakce policistky, který jsem volala, protože teď jsem člověk prostě přemýšlí, ale mám to nechat bejt, anebo prostě a říkám ne, už mě to tady fakt jako štve, jsem pokla do stolu teď, už mě to tady fakt jako štve prostě v tom Dubí, tak nebudu jen tak nečinně přihlížet, prostě zavolám na policejní stanici. No volala jsem, zvedla to paní policistka a říká, no a co s tím mám teď dělat? A já, tak jako, tak asi sem někoho pošlete, jako ne? Já to se omlouvám, ale já to tady prostě musím vyhlásit takhle. A ona říká, no, jako poslat tam někoho můžu, ale oni s tím taky nic neudělají, protože ten pán, a teď normálně to nejšílenější na tom, ten pán neporušuje zákon, on nedělá nic nezákonného.
0: No tak to takhle je strašný.
1: Tak já jí říkám, jako, cože? A ona se začala taky smát, což mi taky, jako taky překvapilo. Říká, já vím, je to šílený, ale prostě takhle to je, on neporušuje zákon a my s tím nic neuděláme.
0: No to si já srandu.
1: Chápeš to? Jarome, fakt nemám
0: to jsem v šoku teda.
1: No.
0: Takže jako neudělali vůbec nic, jo?
1: No přijeli tam, za chvilku teda vyslali hlídku, přijeli tam, no a nic, prostě absolutně nic mu neudělali.
0: Pán odešel.
1: Jo.
0: Tak policie zase odjela.
1: Tak policie odjela.
0: A případ vyřešen.
1: Případ vyřešen asi, takže já nevím, jako prostě v pravý poledne.
0: No,
1: nic tak nelegálního, takže vlastně my se to tam asi můžeme takhle...
0: To ti můžu říct, že jsem z toho vykulenej taky a to jsem tam nebyl.
1: Chápeš to, čověče? Tak to
0: takže
1: je
0: přátelé,
1: to...
0: my si tady spolkneme dva antivikulíny a jedeme dál.
1: Tomu říkám alibismus v přímém přenosu, ale já to nenechám bejt. Takhle teda ne. Každopádně pro vás teď Ella Henderson na Hit Radio Nord Music.

0: hodin, 19 minut. A ty nejlepší hity z našeho odpoledního playlistu, třeba One Republic na Hit Radio North Music.
1: Celý jsme to dneska odstartovali zážitkem s policií v Dubí. Tak abychom to vykompenzovali, já dávám do placu německou policii.
0: Ano.
1: A pokutu za troubení na kočku.
0: Ne.
1: To je taky slušný bizár.
0: Tak povídej.
1: Představte si, že konkrétně v Dortmundu jel řidič autem a přijel na místo, kde na kraji silnice seděla kočka.
0: Mm-hmm.
1: A ta kočka srovna jako na potvoru v tu chvíli, kdy on tam chtěl projíždět, se zvedla, jakože mu skočí pod kola, že prostě přejde tu silnici.
0: Mm-hmm.
1: No tak pan řidič se samozřejmě lek, takže radši přibrzdil a ještě aby měl jo jistotu, že mu pod ty kola neskočí, tak na ní zatroubil, aby utekla.
0: No jasně, to by udělal každej.
1: A ona utekla. Takže všechno dobře dopadlo, mm-hmm. Pán dojel šťastně domů. Hele, asi za měsíc mu přišel dopis. On to rozbalil. A tam byla pokuta od policie. Ale teďka poslouchej za co.
0: Mm-hmm.
1: Tenhle ten celý incident s tím troubením na kočku prej viděla cyklistka, která v povzdálí jela a údajně se tak lekla toho zatroubení toho řidiče, že málem spadla z kola. A tak ho normálně nahlásila na policii, že pán tam normálně troubí jak na lesi, ona měla málem úraz a tak ho udala. A ta policie mu za to troubení vystavila pokutu 122 korun.
0: 122 korun za troubení.
1: 122 korun, ale pán to zaplatil.
0: Jasně.
1: Pán to zaříkal, hele, za záchranu života té kočky by to stál.
0: Jako cyklist, já, no, nebudeme tady nějak rozvádět.
1: Ne, pojďme si říct na rovinu, jako tohle je prostě kocourko.
0: Za kočičkov.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
3: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
5: já smíš mezi tím sníst celou svačinu, jo.
4: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
4: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
2: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
2: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Milovníci kávy pozor. Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
9: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
10: Májové dny v onlineshop.cz.
11: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
13: Co?
12: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
13: No proto.
12: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
13: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
16: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
15: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
16: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
17: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
18: Dan Landa,
17: Mirá,
18: Rybičky,
17: Migové.
18: Jdeme na Hrady.
17: 8 hradů,
18: 8 víkendů.
17: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
18: Dan Landa,
17: Harley,
18: Tomáš Klus,
17: Single X.
18: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
17: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
18: www.hrady.cz.
19: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: 90. a milénia.
1: Takový ty legendy, takový ty klasiky, ale aby jsme vás tady nelákali na všechny ty doktory Albány a mistry prezidenty a podobný pecky, tak pojďme si dneska ten výběr udělat takovej ryze český.
0: Tak jaký ryzo to budeme dneska večer hrát? Jak snadné žít. Migy si dáme.
1: Migy. Snadné je žít. No a další česká pecka dneska odpoledne, to bude Mňága až Ďorb.
0: To je ta písnička. To jsem dlouho neslyšel.
1: Viď? No a nebude chybět taky tahle klasika.
0: Černá růže.
1: Čověče, kamarádi, dneska večer to bude velkolepý.
0: Navíc dneska k tomu máme i speciální efekty od 18.00 i diskotéka venku, hromy, blesky, zkrátka dobře, dneska to máte i s videoklipem.
1: Od 18 hodin hit Radio Klasik, no tak si pojďme jednu takovou českou klasiku dát taky právě teď. Tohle jsou Činesky, první signální a hit Radio Nord Music. Než

0: Pink na Hit Radio North Music. 15 hodin a 39 minutek. No a...
1: Je to tady.
0: Už je to tady.
1: Přátelé, na severu Čech právě teď začalo řádit počasí. Máme naprosto čerstvý zprávy od meteorologa amatéra, což je tvůj přítel, že? On nejenom, že nás poslouchá, ale on i mapuje počasí na severu Čech. A dokonce ti poslal radar, jak to bude dál. Mm-hmm. Tak jak to bude dál?
0: Bude tam tohle. A bude tam taky tohle. No zkrátka dobře, u nás, minimálně u nás v Dubí na Teplicku už teda opravdu řádí bouřka. Slejvák neuvěřitelný, tak uvidíme. Za chvilku to bude i v Ústí nad Labem.
1: Tak meteorologové nekecali. Ani tvůj přítel, meteorolog amatér.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
9: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
10: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
11: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě nebo mohou přijet?
12: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd parku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
11: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
12: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
11: A co další volnočasové aktivity?
12: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
11: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín CZ.
13: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ.
14: Hit Radio Nord Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Tom Walker, Leave a Light On na Hit Radio North Music. 15 hodin a 49 minut a s vámi odpolední show padla.
1: A my můžeme oficiálně oznámit, že Jiřina Bohdalová je první herečkou v historii České republiky, která má vlastní poštovní známky.
0: Na kece!
1: Jo, jsou na světě. Jsou na světě, dokonce ta první várka už zmizela. Já než jsem vůbec stihnul zaregistrovat, že Jiřina Bohdalová je na známkách, tak to už normálně zmizelo, to už je pryč. Takže se okamžitě musela vytisknout nová várka, už druhá v pořadí. A má to být nějaký aršík, na kterým je asi 25 známek. A na těch 25 známkách je pětkrát Jiřina Bohdalová vždycky jinak. Prostě v pěti různých pozicích.
0: Čoče, to mě nikdy asi nenapadlo, že nemáme žádnou herečku takhle na poštovních známkách.
1: Nemáme. Taky jsem nad tím přemýšlel, jestli to není omyl, ale je pravda, že mě napadly třeba Marta Kubišová. Jasně. Nebo Lucka Bílá, ano, ale to jsou zpěvačky. Tak, ale žádná česká herečka jiná mě nenapadá.
0: No a pojďme si říct celou upřímně, jako kdo jiný z českých hereček,
1: no
0: než právě Jiřinka Bohdalová.
1: Takhle, ten aršík stojí 2,5 tisíce.
0: Ty blaho, a no.
1: Na druhou stranu, za kolik byste chtěli volizovat legendu? Jako?
0: To si hod musíte trošku připlatit, jako, no. Tady se nedá rozhodně svítit. Ježiš, tak Jiřinko. No a vlastně ještě dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
1: Přesně tak, hlavně zdravíčko.

0: Miley Cyrus na Hit Radio Nord Music. A nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor, kdo míříte na Dubí, tak na Ruské ulici pod benzínkou pod Kruháčem máme nehodu dvou osobních aut, tak tudy určitě opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. V Národním parku České Švýcarsko dál pokračuje hašení rozsáhlého požáru. Hasiči by dnes chtěli zmenšit plochu, kde zasahují, z 20 hektarů až na 5, při nejhorším na 10 hektarů. Naposledy jsou dnes také v akci vrtulníky. Příčina požáru zatím není známá, ani výše škod. Na Česko se prý ženou bouřky. Předpovídají to meteorologové, podle kterých hrozí zejména na západě a severozápadě našeho území. Ve východní polovině Česka pak bude dál sucho, teplo a větrno. Až do odvolání tam proto platí upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů. Online služby státní správy se průběžně upravují. Jsou tak pro uživatele jednodušší a spolehlivější. Na e-portálu České správy sociálního zabezpečení došlo k dalším změnám. Jakým, to ví mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
7: Změny se týkají zejména online služby registrace zaměstnance a online služby jednotné měsíční hlášení. Zaměstnavatelům je umožněno dohlásit za zaměstnance prostřednictvem podání REGZE z údaje.
6: Jde to u zaměstnanců, kterým práce skončila v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. A závěrem ještě hokej. Česká reprezentace je ve Švédsku. Nároďák na severu Evropy dnes zhruba za půl hodiny čeká první trénink. První zápas švédských her pak naši odehrají ve čtvrtek proti domácímu Výběru. Turnaj je generálkou na světový šampionát, který začne už příští týden.
8: Informace meteorologů neustále aktualizujeme, takže víme, že v Dubí už jedna odpolední bouřka proběhla. Aktuálně se nám taky zvedá vítr v Ústí nad Labem, takže vypadá to, že Dubí nám to poslalo. A pozor, meteorologové taky vyhrožují na Litoměřicku, že by dokonce i nějaký kroupy mohly spadnout. Takže dneska odpoledne a večer počítejte radši ze vším. No a zítřek bude podobný, od sluníčka až po přehánky a bouřky a 22 až 25.
4: Hit Radio Nord Music.
0: 2 minutky po čtvrtý, odpolední show Padla pokračuje dál.
8: S váma dvojice Káťa Haplová, Kamil Bílský a před náma Elton John a Dua Lipa.

0: kapela Miraj a tenkrát na úterním hitrádiu Nord Music s vámi odpolední show padla 8 minut po 4. hodině.
1: A z výjimky se začíná stávat tradice. Přátelé, fotbaloví fanoušci začínají používat ohňostroj jako zbraň.
0: Jako na hřišti při zápase?
1: Ne. Není to zbraň na hřišti, ale je to finta, která už se několikrát v minulosti použila a teď se tvrdě použila i v semifinále Ligy mistrů a to je nejprestižnější soutěž na světě, kde lítají miliony peněz, prosím. Dneska večer mají proti sobě nastoupit Arsenal Londýn a Atletico Madrid.
0: Ano.
1: No a právě fanoušci Londýna si zjistili, v jakém hotelu se dneska v noci ubytuje Atletico Madrid. A před ten hotel v noci přijeli. A ve chvíli, kdy celý hotel usnul, tak v 2:30 ráno jim tam odpálili takovej ohňostroj, jak kdyby bylo 31. prosince. Ale bacha, tomu Atletiku to nedošlo. Oni si mysleli, že tam pravděpodobně někdo něco slaví, takže sice celý hotel se vzbudil, ale když ohňostroj skončil, tak si řekli, fajn, dobrý, tak jdeme spát. A oni to za 20 minut udělali znova. Takže už jim došlo, že to je provokace, že je to sabotáž, že je to samozřejmě boj ze strany fanoušků soupeře. Do rána se nevyspali, jsou prý všichni jako mátohy a dneska večer mají nastoupit od 9 hodin v semifinále Ligy mistrů.
0: Jako tak tohle je hustý, tohle vůbec nevím, že tam jsou takovýhle koumáci mezi těma fanouškama. Nicméně možná a ačkoliv nejsem jakýkoliv jako fanda do fotbalu, tak dneska na tenhle zápas se asi podívám, protože jak to tam může vypadat? Rozumíš?
1: Bude to zajímavý, jaký Atletico Madrid budou mátohy.
0: Tak co, ta penalta?
1: On písknul penaltu, jo.
0: Ty kluci, tak kdo to kupne?
1: Jo, ne, mě se chce spát.

0: ústřední melodie k filmu Divoký kočky. Leanne Rimes. A s vámi úterní hit Radio North Music, odpolední show padla Káťa s Kamilem.
1: Možná bychom měli posluchače poučit, jak se zachovat v bouřce, pokud je chytne venku.
0: Ano, a hlavně se z toho nepoť, tě bych se začala.
1: To určitě, jenom si vzpomínám na film Svatební cesta do Jilí, kde Josef Abraham a Libuška Šafránková zažili právě bouřku na horách. Mm-hmm. A pan Abraham tam skvěle popisoval tu situaci, když tě to chytne venku, co máš dělat.
0: Ano.
1: Takže přátelé, podle pana Abrahama, si máte sednout do dřepu, dát nohy i ruce k sobě, hlavu mezi kolena a do pusy větvičku jehličnatého stromu. Jedině tak vás nezasáhne blesk.
0: Jak je to možný?
1: No, to je prej ale pověra, která se dřív tradovala mezi trampama a milovníky lesáctví a táboráků. Odborníci říkají, že je to úplně nesmysl, že si můžeš dát do pusy, co chceš a stejně tě to trefí, když budeš mít smůl.
0: Člověče, tak to jsem dobrý, to je zajímavý. Já si teda tu hlavu přes ten pupek mezi ty kolena nedám.
1: Tak jsi mrtvá.
2: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2, průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3, plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka. Under Armour
8: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
11: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio North Music.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Blanka na Hit Radio North Music. Pestrobarevná, ale farben a Baby Goodbye. A mě strašně baví takovej ten funkovej nářez.
1: Je to pěkný.
0: Je to hezký.
1: Ale aby jsme to vykompenzovali, tak po novince by měly přijít stařenky.
0: No tak to rozhodně.
1: Co stařenky? Legendy v Třebívlicích, dámy a pánové. To je to, co se na nás chystá, to, co nás čeká a to, co nás už brzy nemine.
0: Takhle, každý léto ve vinařství Johan ve Třebívlice, tak každý léto je za mě osobně legendární, protože odsud už známe takový ten hudební koncertní seriál Hudba na vinicích. Ale letos dorazí do Třebívlic opravdový legendy.
1: Nebojím se je jmenovat, jsou to Sandra, Bonnie Tyler, Stacey Alubega a nebo hlas Model Talking Thomas Anders. Dámy a pánové, tyhle velký jména budeme mít už brzy na severu Čech. A jestli u toho chcete bejt a chcete, aby na vás zbyly lístky, tak doporučuji web johanv.com, kde právě pořídíte vstupenky na legendy v Třebívlicích.
0: Tohle bude opravdu velkolepý. Jak jsi to říkal od začátku, čověče?
1: Co myslíš?
0: Ty všechny hudební hvězdy, které tam budou.
1: Sandra, Bonnie Tyler, Stacey Alubega a nebo Model Talking Thomas Anders. Ale pozor, tam nepůjde jenom o koncerty. Na tom všem je nejúžasnější, že s nima strávíme celý odpoledne, protože nás čeká hned na úvod open party, po ní následuje welcome party, pak bude i degustace vína, když budeme ve vinařství, no to je logický.
0: Olala.
1: Potom samotný koncert a po něm ještě after party.
0: To si, počkej, takže to bude party v jeden den, hele.
1: Přesně tak.
0: Welcome, open, ne, open, welcome, koncert, after, bomba.
1: Bomba. A to všechno každý termín, takže přátelé, 23. května Sandra. Šestýho června Bonnie Tyler. 15. srpna Stacey Alubega. A 12. září Modern Talking.
0: Jako, já mám normálně husinu až na patě.
1: Hvězdná pozvánka na legendy v Třebívlicích od Hit Radia North Music, tak doufáme, že se tam spolu uvidíme.
0: No to se teda rozhodně uvidíme.
1: No a když legendy, tak bychom si taky na závěr nějakou mohli zahrát, ne? Jako ten už teda nepřijede, ale hrálo mu to vždycky skvěle.
0: Kamarádi, volíme doprava, protože i tohle odpoledne je na Hit Radio North Music legendární. Michael Jackson, Black or White.

0: Další naše společné odpoledne, který je na Max. Ava Max, Every Time I Cry a úterní hit Radio Nord Music.
1: A protože chceme, abyste měli maximálně dobrou náladu, tak jenom připomínáme, že už jsme v polovině pracovního týdne. Máme sice teprve úterý, ale zase to končí čtvrtkem, takže přátelé, už jenom středa, čtvrtek a zase tři dny volna.
0: Takže už se jenom dvakrát vyspinkáme a zase bude volničko. A já jsem si fakt před chvilkou říkala, co to mele, teď je teprv úterý. Jež, tak tohle je super zpráva, ale.
1: Proto jsem to připomněla. Máš něco lepšího?
0: Ne.
1: Tak mlč.
0: Mlčím.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
7: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
9: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
10: Hit Radio Nord Music.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Miči na Hit Radio North Music. 4:45 pryč a s vámi padla.
1: Tak když jsme v playlistu u písmene A,
0: ano,
1: tak v tom pojďme pokračovat a pojďme pogratulovat britské zpěvačce Adele, která slaví 38. narozeniny. Všecko nejlepší.
0: Bych do toho strašně chtěla zpívat, ale jako...
1: Nekaší to.
0: No, právě.
1: Má narozeniny, tak aspoň dneska ne.
0: Hodně štěstí, zdraví, Adelko, je 38. narozeniny.
1: Je to tak. Paní zpěvačka, která vlastně dobila svět a můžou za to dvě věci. Za prvý její fantastický hlas,
0: no,
1: který je jako nespochybnitelný, to je opravdu paní zpěvačka. A pozor, druhá věc, kterou si získala hlavně spoustu žen na celém světě, že dokázala zhubnout 50 kilo.
0: Jakoby je to docela diskutabilní, jestli si je získala, anebo...
1: Získala. Ty ženy to obdivují, protože ona začínala jako korpulentní dáma.
0: Ano.
1: A protože si taky uvědomila, že by v tom showbiznise měla nějak vypadat a i určitě pro svoje pohodlí osobní, se prostě rozhodla, že těch 50 kilo sundá a sundala. A chcete vidět jak?
0: Jak?
1: Za prvý samozřejmě cvičení, hele, bez pohybu to nejde, jasně, ale pozor, ona nasadila speciální dietu, při který konzumuješ jenom potraviny, které doslova do písmene spalujou tvoje tuky. Takže ona se začala živit pohankou, kapustou, hořkou čokoládou, zeleným čajem a červeným vínem.
0: Počkej, ještě jednou, pohanka mám.
1: Pohanka, no, kapusta, hořká čokoláda, zelený čaj a červený víno. No a dva roky
0: víno,
1: pila...
0: Tak.
1: Až zhubla 50 kilo.
0: Dobře. Mám to tady napsaný.
1: Máš napsáno.
0: Jo. A za jak dlouho? Dva roky?
1: Dva roky.
0: Hele, 2028 mi budete koukat.
1: Budeš sice na mol, ale hubená.
0: Šťastná.

0: Hit pořádně od podlahy. DNA, Hit Radio North Music a 17. hodina je tady. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, míříme na Teplicko. Řidiči stále pozor v Dubí na Ruské ulici, máme tady nehodu dvou osobních aut a bouráme taky v Proboštově v ulici Kapitána Jaroše. No a bacha i na D8 ve směru na Drážďany, 74. a půltý kilometr u Úžína. Je tady porouchaný vozidlo, tak šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio North Music.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
5: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Dneškem oficiálně začala květnová výzva do práce na kole, pěšky či poklusem. Akce má města, týmy i jednotlivce motivovat k udržitelné dopravě. Účastníkům podle organizátorů může do života dostat více pohybu a také duševní pohody. Letos se do výzvy přihlásilo 55 měst, včetně všech krajských, s výjimkou Karlových Varů. Druhým dnem dnes pokračovaly státní maturitní zkoušky. Psaly se povinné testy z českého jazyka a literatury. Zítra pak budou studenti psát těžší test z matematiky a volitelných cizích jazyků. Období ústních zkoušek potrvá od 16. května do 10. června, přičemž termín určují ředitelé škol. Až 5 let hrozí strojvedoucímu osobního vlaku, který řídil s téměř 3 promile alkoholu. Vyjel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Na jeho dost nestandardní chování policii upozornili svědci. Strojvedoucí totiž cestujícím neotevřel dveře a pomalu se rozjížděl. Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu 18. a 19. září. Utkání Davis Cupu se v O2 aréně hrála naposledy v roce 2013.
6: Počasí na severu Čech si s náma doslova do písmene hraje jako kočka s myší. Takže přátelé, někde si užíváme sluníčko, někde už stihlo sprchnout nebo zabouřit a všude máme pořád teplo 24 až 27 stupňů. A dá se říct, že to samý nás čeká zítra. Zítra zase sluníčko, zase mraky, zase přeháňky, zase bouřky a zase teplo 22 až 25.
0: Zase.
4: Hit Radio North Music.
0: Ale zase bude středa a bude to docela fajn.
6: To je fakt.
0: Odpolední show padla a to se blíží do konce.
6: A za chvíli jeden tradiční hudební festival zadarmo. Hit Radio.

0: Lenin. Hit Radio Nord Music, máme 9 minut po 5. hodině. To znamená, odpolední show padla, je s vámi stále.
1: Přátelé, věřte, nevěřte, ale tradiční severočeský festival Labe Fest je nakonec zadarmo.
0: Cože?
1: Zadarmo.
0: Počkej, jak zadarmo?
1: Normálně zadarmo, jakože neplatíš.
0: Jakože úplně neplatíš a úplně zadarmo.
1: Přijde mi to až neuvěřitelná informace, ale je to pravda. Přestože na letošní ročník se zase začaly prodávat vstupenky a spousta lidí už si je zase koupila, no, aby tam mohla bejt, tak z ničeho nic se sešlo vedení města Děčín, bouchlo do stolu a řeklo, a víte co, dáme to těm lidem zadarmo.
0: No prosím tebe, jako chápu, když se to řekne na začátku, ano, ale takhle prostě uprostřed prodeje.
1: Z ničeho nic, to znamená, ty, co už si lístky koupili, ty je normálně můžou vrátit a dostanou peníze zpátky. A naopak ty, co si řekli, ježišmarja, celá rodina, to je peněz, na to nemáme, tam nepůjdem, tak ne. Děčín právě říká, my chceme, aby každý mohl přijít, aby se tam každý dostal a každý to mohl vidět. Takže letošní ročník Labe Festu najednou z ničeho nic zadarmo.
0: Což je ale teda naprosto super zpráva, protože přesně tyhle velké rodiny nejenom, že ušetří, ale můžou si tam užít. A myslím si, že i ten letošní program Labe Festu bude stát za to.
1: Myslím si to taky minimálně, co se týče hudebních hostů, tak třeba Richard Miller nebo Sebastian. Wow. Proč ne? Je tam samozřejmě program pro děti, ať už Michal Nesvadba z Kouzelní školky,
0: zbožňu,
1: nebo Lollipops, že jo? Je tam taky sranda, tradiční neckyáda a další věci, které prostě k Labe Festu patří a na konci května to budeme mít zadarmo, přátelé.
0: To je jako hustý, 5. května si říct, ale víc, tak kluci, dáme jim to zadarmo všechno.
1: Já už jenom čekám, že řeknu, a víte co, my tam ještě přitáhneme Robbieho Williamse.
0: Jo.
1: Protože spousta z vás na něj nemá ty peníze, nemůže ho nikdy vidět, tak my ho na ten Labe Fest dostaneme.
0: A víš co, a 28. ještě řeknou, a my vám dáme ještě Imagine Dragons.
1: Máme se na co těšit.

0: 17 hodin, 17 minut, úterní hit Radio North Music. Co mi odpolední show padla a taky Tomáš Klus a jeho pocity.
1: Tak jestli chcete vědět, jaký má Tomáš Klus aktuálně pocity, tak my vám to řekneme. Páč to víme. Tomáš Klus si totiž zahrál v Planetáriu, což je hodně netradiční místo.
0: Na koncertování rozhodně.
1: A je z toho ještě teďka hotovej. Vyznal se na svém Facebooku přímo a doslova takto. Bylo to úchvatné. Měl jsem závratě i euforie. Nedivím se kosmonautům, když to vidí na vlastní oči, jak ta naše malá planeta visí uprostřed ničeho. A my bohužel na téhle planetě děláme takový zbytečnosti, že namísto toho, abychom mířili k sobě, míříme na sebe. Tak to jsou aktuální pocity Tomáše Kluse.
0: Je to hluboký, mohlo by se to dát někam vytesat.
1: Je to pravdivý.
0: A hlavně je to pravdivý, přesně tak.
1: Tak krásný odpoledne. Hit
2: Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hitrádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Si, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
11: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
0: Hitradio.
13: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Emptiness Machine. Linkin Park verze 2.0, úterní hit Radio North Music. A chvilku před půl šestou s vámi odpolední show padla.
1: Předpokládáme, že už přemýšlíte, jak naložíte s dalším prodlouženým víkendem. My jsme to taky vymysleli. Přátelé, dáme si retro víkend na hit Radio North Music.
0: My jsme to vymysleli i vám, protože jelikož nás čeká prodloužený víkend, tak si z něho prostě rovnou uděláme retro víkend. A to znamená, že startujeme už v pátek v 7 ráno a končíme až v neděli v 6 večer. To bude prostě prodloužená jízda.
1: Bude to konkrétně retro víkend s novým hitrádiem 90, a to je záruka těch starých, dobrých, legendárních hitů. Takže se opravdu máte na co těšit. A pozor, na sobotní večer jsme si připravili specialitku.
0: Specialitka s názvem Eurodance. To je vlastně to asi úplně nejluxusnější zbožíčko, který tady prostě v těch 90 mohlo být.
1: Takže ať už budete doma jenom v rodinném kruhu, ať už budete někde u kámoše na návštěvě, anebo ať už v sobotu plánujete nějakou party, určitě od 21.00 laďte v rámci retro víkendu i Eurodance party.
0: Možná už jste zapomněli za ty léta, co to znamená Eurodance. Tak my vám to teda připomeneme. Nejenom gala, ale taky...
1: To jsou prostě hity, u kterých se nezastavíte.
0: Bude taky tahle legendární pecka, ale nebudou chybět třeba i Venga Boys.
1: Prostě každý si přijde na svý, takže přátelé, už v pátek v 7 ráno jdeme na to a končíme až v neděli v 18.00. Retro víkend na Hit Radio North Music.

0: to je zajímavý, prosím tebe. Dean Lewis na Hitradio Nord Music, který se ptá, jak se má rozloučit. Já si myslím, že to je úplně jednoduchý, že jo? Zvedneš ruku a řekneš zas ráno. Můj nejoblíbenější pozdrav na rozloučenou.
1: A máš rej. Mimochodem zas ráno bude už středa.
0: Ano.
1: A víte, co se říká na Hitradio Nord Music? Středa hosta je třeba. Takže přátelé, tímto vás už teď zveme na zítřejší dopolední vysílání Lucky s Danem, tedy LSD, a od 11.00 s nima budou tentokrát vysílat fotbalový legendy Pavel Horváth a Luděk Zelenka.
0: Ale prosím tebe, takže zítra mám přijít dřív, říkáš, jo?
1: No, jsou to pěkní kucí, no to právě. Jako ne, že ne, ale nepřijdou jen tak, přijdou právě kvůli tomu, aby nás hlavně pozvali na jejich fotbalovou show, která se jmenuje Tiki Taka.
0: Ano, ano.
1: Sportovní fanoušci to znají i z televize. Mm-hmm. A právě Tiki Taka dorazí i do Ústí nad Labem, konkrétně 19. května. Tak nás Luděk Zelenka a Pavel Horváth zítra mimo jiné na Tiki Taka pozvou.
0: Takže klasika ve středu 11.00 a Lucka s Danem LSD na Hitradio Nord Music, tak nezapomeňte poslouchat.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak ho nem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
15: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.
18: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
19: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
18: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než miliardu a půl. Eurojackpot na věky za vodou.
23: Hit Radio.
24: Dobíjte si baterky s Hitradiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
25: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
26: Hitradio Nord Music.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz, Fast Boy a Million Good Reasons na Hit Radio Nord Music. My vám dáme milion dobrých důvodů, proč nás poslouchat zase zítra.
1: Fakt?
0: No je.
1: Tak to jsem zvědavej. Já přijdu.
0: Nestihneme vyjmenovat všechny samozřejmě, ale my dva tady budeme takhle.
1: Takže Padla má pro dnešek Padla, loučí se Kamil Bílský.
0: Káťa Háplová.
1: No a samozřejmě se zase těšíme zítra ve 3 odpoledne. Tak ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Míříme na Teplickou, stále pozor v Dubí, Ruská ulice. Máme tady nehodu dvou osobních aut a bouráme taky v Proboštově v ulici Kapitána Jaroše. Bacha taky na D8 ve směru na Drážďany, 74. a půl kilometr, je tady poruchaný vozidlo. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
6: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
9: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
8: Naopak omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová zvažuje žalobu na premiéra Andreje Babiše. Důvodem jsou jeho opakované výroky o zlodějinách v rezortu nebo o upravených výběrových řízeních. Černochová chce postup konzultovat s advokátem. Kladenští strážníci nově používají dron, pomáhá jim například při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek. Postupně městská policie pořídí dronů více. Sloužit by mohly pak také jako podpora takzvaných prvosledových hlídek státní policie. Příští ročník Rally Dakar odstartuje 1. ledna 2027 a skončí o 15 dnů později. 49. ročník legendární soutěže se po 8. v řadě uskuteční v Saúdské Arábii. Pořadatelé slibují rozmanitou a technicky náročnou trať. Zvýšit by se měl podíl etap v Dunách.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: V noci a ráno lokální přehánky nebo bouřky, ranní teploty kolem 12 stupňů, zítra většinou pod mrakem, na západě Čech už chladněji kolem 20 stupňů, na zbylém území 22 až 26 stupňů, odpoledne opět lokální přehánky nebo bouřky, ve kterých bude zesilovat vítr.
10: Hodiny odbyly 18. startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký úterní večer.

melancholická vzpomínka na dobu, kdy byl svět prostě jiný. Tohle jsme poslouchali v roce 1985. Dream Academy, Life in a Northern Town. Ladíte Hit Radio, odstartovali jsme úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21 hodin pro vás tradičně budeme mít to nejlepší z minulosti, 80, 90 a taky ty největší hity raného milénia. Tenhle rozjetý vlak nezastavuje, naopak jedeme dál. Teď je z písní Come Into My World. O tu se postarala Kylie Minogue. Za chvilku i Meat Loaf, I Do Anything For Love, i to pro vás

0: Krásná věc, Meatloaf, I Do Anything For Love, tohle jsme vám hráli na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, tímhle budeme pokračovat. Jedna romantiárna za druhou, tohle je norský zpěvák Espen Lind, When Susanna Cries. Taky na tuhle romantickou strunu zadrnkáme už za chvilku. No a z té české muziky třeba Mňáka až Dorp, i ta je nachystaná v playlistu Hit Rádia. Tak užívejte úterní večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

Prostě pro vás všechny byla tahle písnička od skupiny Mňák až Dorp. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který teď je nabídne jednu dámu. Jmenuje se Paula Abdul. Nejprve začínala jako choreografka, například pro Janet Jackson pracovala tahle dívka, tehdy velmi mladá slečna, která vymýšlela, jak se Janet Jackson bude hýbat na pódiu. Díky tomu se dostala k hudbě, začala sama skládat a pak připravila tuhle fantastickou píseň.

0: Tak jsme si vyhodili z kopítka, tohle jsou 24/7, Take Me Away, záležitost, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z minulosti a také nesmíme zapomenout ani na Freddieho Mercuryho. Love Kills, to je záležitost, kterou představil na solové dráze. Místo skupiny Queen si do studia vzal najaté hudebníky. No a s nimi dal dohromady tuhle fantastickou věc, kterou vám na Hit Radio budeme hrát za chvilku. Taky Shania Twain, Catching a nebo Susan Vega.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hit Rádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: norsko-dánské duo Aqua My Oh My. Záležitost, která nás vedla k 19. hodině. Ladíte Hit Radio, dobrý večer.
1: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
6: Vínečko, pohoda.
5: A slimáci jsou taky fuč.
6: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
5: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký úterní večer.

Tak tohle je opravdová klasika You Spin Me Round a Dead or Alive na Hit Radio. Desky budeme roztáčet i v závěru týdne, je před námi další prodloužený víkend, což je samo o sobě skvělá zpráva, přesto všechno to umíme posunout na vyšší level. Na Hit Radio to totiž znamená retro víkend. 3 dny toho nejlepšího z minulosti, v sobotu a v neděli. Pro vás se navíc budou vysílat naši kolegové z Hit Radia 90, které si můžete naladit online nebo v dabu. A nachystali si pro vás spoustu fantastických témat, které mimochodem probírají taky ve svém podcastu Vypalovačka. Doporučuju, pokud chcete zažít trochu té nostalgie. Vzpomínáme i dnes večer v hudebním speciálu Hit Radio Classic, ve kterém teď bude hrát Madonna.

0: Čínasky mají novou píseň Dlouhej kouř. Tohle bychom vám řekli, kdybychom byli v roce 1997. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nás mimo jiné vezme taky do 80. V létě 1984 na scénu přispěchala rakouská partička Opus s písničkou Life is Life. Prakticky okamžitě tak atakovala nejvyšší příčky hitparád po celém světě. A u nás na Hit Radio bude hrát už za pár minut. Je na co se těšit.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Tahle písnička se dočkala řady remixů, my jsme si ji ale zahráli v originále. Na hitrádu The Cardigans, La Fool. Cardigans v roce 1996 vydali desku s poměrně úsměvným názvem First Band on the Moon, první kapela na měsíci. Právě na ní se objevila písnička Love Fool, kterou proslavil taky snímek Romeo a Julie, kde se v hlavní roli blísknul Leonardo DiCaprio. Teď se nadechněte a seberte všechny síly. Další písnička vás totiž nenechá v klidu. Budete potřebovat hodně energie. Ejo.

0: Radio Nord Music.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: jedna. My jsme rádi, že jste si do života přibrali taky Hit Radio. Zní to jako melodie? Ale jo, zní. Sounds Like a Melody je hit skupiny Alphaville. Je potřeba si občas připomenout, že mají víc písní než jen Forever Young. Takhle. Vám budeme hrát už za chvíli v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější. Housebrand Café, per favore.
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Xindl X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hit Radio, vy a dalších 60 minut jenom hitů 80. 90. let a toho nejlepšího z milénia. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Peter Gabriel, britský zpěvák, skladatel, producent a taky frontman kapely Genesis, na kterou navázal velmi úspěšnou solovou kariéru. Tohle byl Důkaz, připomněli jsme hitovku Sledgehammer. I tohle jsme si pro vás v úterý večer připravili na Hitrádiu. Už jich máte hudební speciál Hitrádio Classic. My si teď vyrazíme do Kanady. Právě odtud je Nelly Furtado, oceňovaná zpěvačka, skladatelka, autorka. A pro její kariéru si nabídneme naprosto zásadní hit Turn of the Lights. Tak pojďme na něj.

Tohle nás vrátilo zpátky na taneční parkety. Na žádné pořádné retroparty nesmí chybět Mr. President. A u nás na Hitradiu si teď takovou retroparty užíváme v rámci hudebního speciálu Hitradio Classic. Mimochodem připomínám, je před námi prodloužený víkend a ten celý bude v playlistu Hitradia patřit těm největším retrohitům. Takže pokud patříte mezi milovníky singlů z let minulých, určitě vám srdíčko zaplesá radostí. A radost už je za chvilku udělá taky Fancy s legendárním hitem Flames of Love.

Přátelé jí říkají J.Lo, jinak ale Jennifer Lopez, legendární postava hudební scény. Hitů, které má v repertoáru, bychom se snad ani nedopočítali. Ten konkrétní se ale jmenoval Love Don't Cost a Thing a zavedl nás zpátky do milénia. Jako single písnička vyšla přesně v roce 2000, rok později se taky objevila na desce. A co dál? Na Hit Radio si teď dáme absolutní svobodu. Freedom. DJ Bobo. Freedom.

0: Jedna pecka za druhou, to je panečku nostalgie. Na Hit Radio vám teď byl parťákem Brother Louis. A teď něco, čím oslavíme snad už to léto, které nás se v posledních dvou dnech dorazilo předčasně pozdravit uprostřed kalendářního jara. Adiemus. Vy tohle uslyšíte v příštích minutách na Hit Radio.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

Point Break, What About Us. A to je vše, přátelé. Takhle krásně končí úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. A zítra? Zítra je vaše středa, takže muziku nám budete diktovat vy. A objednat si ji můžete klidně už teď na webu hitradio.cz.

0: Na Hitrádu Imagine Dragons pojďme teď na chvilku zavítat do světa zemědělství. O výrobky zemědělců z našeho regionu máme stále větší zájem. Raději máme maso od prověřeného řezníka, jahody z farmy nedaleko Prahy, z ovoce od místních sadařů. Jak to ale cítí oni sami? Jak vnímají podporu, které se jim dostává od státu i Evropské unie? Povídat si o tom budeme s Honzou Abtem, který ve středních Čechách vlastní sady a výrobnu sajdru Tátův sad. Tak pojďme se na začátek zaměřit na to, jak se změnil vztah Čechů k lokální zemědělské produkci.
1: No, pro nás se to určitě vyvíjí dobrým směrem, protože už skončil takový ten trend z těch 90. let, kdy všichni chtěli ochutat něco zvenku a z dovozu a bylo to takový to zajímavý, lepší. Tak od tohohle evidentně už odklon dneska nastal. Lidi hledají zajímavější věci, hledají chuťově originální a zároveň to, když vidí, jak tu věc vyrábíme, jak pěstujeme jabka a jak to děláme, tak určitě má pak výrazný efekt na to, že se za náma vracejí a mají to rádi.
0: Čím to je?
1: Já si myslím, že to je spíše tím, že se lidi přejedli takových těch unifikovaných věcí, které chutnají všude na světě stejně. A ta práce, kterou tomu dáváme, která určitě je veliká, tak je vlastně pak jakoby odměněna tím zájmem o něco jiného. Protože vyrábět věci průmyslným způsobem, tedy mícháním nějakých předpřipravených nebo předvyrobených polotovarů, je věc z mého pohledu snadnější, než to skutečně vyrobit a vypěstovat od tady roubování a od hlíny až po nějaký finální výrobek. Takže myslím si, že ten důvod není tou naší prací, že spíš tím trendem toho, co lidi dneska vyhledávají, ale zase na druhou stranu díky té práci pak vidí, že ta věc skutečně jako je opravdová a že je z těch základních surovin a hod pracná, ale zároveň pak výrazná a dobrá.
0: Tak se zeptám, jak jste na tom s podporou státu nebo Evropské unie?
1: Já bych řekl, že v Čechách se příliš podpora tomu jakoby lokálnímu, regionálnímu nedělá. Jsou tady takový ty podpory v stylu regionální potravina klasa A, kde my jsme účastní. Na druhou stranu to se úplně jakoby nepotkává s naší cílovou skupinou, kteří pijí naše výrobky. Určitě si dokážu představit, že by v této věci stát mohl udělat víc, například hlavně pro nás zjednodušením administrativy, zjednodušením byrokratických podmínek a hlavně nastavením předvídatelných podmínek, tak aby jsme se pohybovali v prostředí, kde jsou ty pravidla očekávatelní, kde víme, že platí letos, budou platit třeba za 2, za 3, za 4 roky, ale stát nám je strašně rychle a strašně často mění. Takže sice tady existují různé podpory, kterých i my jsme se zúčastnili, třeba program rozvoje venkova, kdy to nám určitě pomohlo k tomu, že jsme nakupovali nové technologie, ať už na zpracování ovoce, nebo na kvašení, nebo na lahování. To určitě ano, ale ty podmínky a pravidla, na základě kterých je to nastavované, jsou z mýho pohledu spíš vhodný pro velké producenty nebo velké zemědělce, protože ta složitost toho vyřizování je tak velká, že na to prostě potřebujete separátní oddělení v rámci nějakého podniku a my to děláme jako rodinná farma, takže my na to tyhle ty oddělení prostě nemáme a když to má člověk dělat sám, tak to samozřejmě vždycky nakonec udělá. Ale vezme to tak hroznýho času, že zase vám to sebere možnost dělat to, co jste chtěl, tedy vyrábět ty výrobky, za kterýma by lidi měli přijet.
0: Rozumím. EU pro následující období zvažuje zastropování pomoci firmám pouze do určité velikosti. Tak pomohlo by to?
1: Já si myslím, že by to určitě přineslo něco dobrého a určitě by to pomohlo. Otázka je, jestli v našem byrokratickém světě, ve kterém žijeme, se vůbec takovýhle záměr podaří proměnit v realitu. Takže kdyby to tak bylo, bylo by to perfektní, protože to by byla věc, která by nám určitě velmi pomohla, že bychom se mohli věnovat tomu, co máme dělat, a nikoli v uvozovkách vyplňování tabulek.
0: Poslední otázka, kdybyste mohl něco změnit teď hned na přístupu státu nebo Unie, co by to bylo?
1: Je to kombinace. Je to ta administrativně byrokratická zátěž a opravdu ve finále hlavně očekávatelný prostředí, ve kterém máme fungovat. Nám stát třeba chtěl zavést spotřební daň, protože s naším siderem spadáme pod tiché víno, tedy uvažovalo se o zavedení spotřební daně nebo stanovení nějaké výše spotřební daně na tichá vína. A nám to vlastně na 2 roky, kdy se to projednávalo, zásadním způsobem zkomplikovalo život, protože jsme nevěděli, jestli bude ta daň tak vysoká, že už to neprodáme, že budeme muset celý tady naše živobytí zavřít, nebo jestli bude zrušená, nebo jak to bude. V tomhle tom si myslím, že by určitě stát hlavně měl dělat to spolehlivé prostředí, abychom věděli, co máme dělat a podle čeho se máme orientovat.
0: Díky, že jste s námi vysílal. Na Hit Rádiu pokračujeme další muzikou.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou.

vezít. Přes vámi Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Radio Nord Music. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ. Hit Radio. Hit Radio.

the way the

Hit Radio. Stay on. Stay on. Oh, oh.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: from Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.